také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: misunderstood.
1: Radio Beat. Klasický rock od

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno. Slyšíme se. Tak, zkusíme jiný mikrofon. Tak, dobré ráno. Za 4 minuty bude 6 a dneska zase bude vedro. A kromě toho hrozí i z toho vedra bouřky a místy i s kroupami. Začínáme pondělí 29. června s teplotami od 21 po 27 stupňů a i odpoledne bude rozdíl výpeku na západě a východě republiky. Ten rozdíl bude citelný až o 10 stupňů. A uvidíme, jak si k tomu budeme zatápět ještě v provozu. Zatím je na silnicích klid, jenom v Kopřivnici, v Lubině, na Kruháku. V nájezdu od ulice Československé armády se stala vážná nehoda. Půl hodiny to tam od Dělnické ulice úplně zastavili, ale už se tam jezdí kyvadlově aspoň jedním pruhem. Tak, dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat mraku. Ráno a dopoledne srážky jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera i na ostatním území. Bouřky mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell, druhý skončil Max Verstappen a třetí dojel Kimi Antonelli. Slovan Liberec dotáhl příchod tří fotbalistů ze Slavie, bývalého kapitána Jana Bořila, útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Buška. Včera jsme zažili nejteplejší den v historii měření. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Poprvé tak na oficiální stanici teplota překročila hranici 41 stupňů. Plynulost dopravy na hlavním tahu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem omezuje rekonstrukce vozovky v obci Vlkava.
2: Práce nyní probíhají u autobusových zastávek. Provoz je řízen kyvadlově stavbaři. Pak koordinaci přebírá mimo špičku semafor. Další světelné zařízení čeká na řidiče v okrajové části Nymburka na Boleslavské třídě. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: A nakonec obří Airbusy A380, přezdívané Super Jumbo, musí projít kontrolami kvůli prasklinám u křídla. Problém se týká 16 letadel, hlavně u aerolinek Emirates a jednoho stroje Qantas. Evropský úřad kvůli tomu nechal omezit počet letů. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 29. června 2026.
0: Classic rock.

Dobré ráno, trošku teplé po tropické noci na začátku, mimochodem Mezinárodního dne tropů. V pražské zoo už se tento svátek, který před časem vyhlásila Organizace spojených národů s cílem oslavit jedinečnou biodiverzitu tropických oblastí s upozorněním na zásadní výzvy, kterým tyto regiony čelí, tak v zoo den už tropů slavili o víkendu. Ale jinak opravdu připadá na 29. června, což je dneska, a včera měl svátek Lubo, a tak si na začátku nového dne ještě jednoho pustíme. Luboše Pospíšila. Dobré ráno, víťáci. Je 6 minut po 6.

Včera měl člen bytové síně slávy Luboš Pospíšil svátek a dneska má koncert na festivalu okolo Třeboně na open air scéně na Masarykově náměstí v Třeboni. S ním od 20. hodiny vystoupí i vynikající jazzový kytarista Bohouš Dvořák. Takže se dneska nemusíme jenom pařit a vařit, kličkovat mezi kroupami, ale užít si i hezký koncert. A nebo večer. Na beatu spoustu zajímavého, po písničce prozradím víc. A poté nejlepší.

Dlouhá je cesta na vrchol a já vám na počátku nového dne přeji, ať vaše dnešní cestování se nějak zbytečně neprotahuje. A večer, ať si v příjemném klimatu a třeba i s fajn společností můžete užít třeba zájezd do Německa za Big Beatem s Jaroslavem Císařem. Jehož německé krásné nálezy budeme vysílat od 19. do 20. hodiny. Pak můžete 3 hodiny rozprávět o muzice a o životě s Ottou Semanem a na závěr si vychutnat 11 radioaktivních skladeb. Martin Vysušil do pořadu 11 v 11, který startuje v 23 hodin, vybral nahrávky, kde se o rádiu zpívá. Prostě je zmíněno médium, které ovšem, na rozdíl od času, kdy písně vznikly, prošlo bouřlivým vývojem. Koukám, že nejstarší písničku, kterou do toho rádiového výběru zařadil, tak tu natočili Rolling Stones v roce 1965. A opět nebudou ani po 23. chybět australští elektrikáři.

Po Iron Maiden si na rádiu Beat dáme kapelu Rush, protože jsou parádní a taky, že protože prvními 8 finalisty na fotbalové mistrovství světa se stali jejich krajani,

tedy Kanaďani. Jedním parádním gólem z druhé minuty nastavení po zásluze a řádném pressingu porazili Jihoafrickou republiku. Jediné, co nehrálo pro Kanaďany, byl fakt, že přestože jsou jedním spoluspořadatelem turnaje, tak zápas se hrál na stadionu v Los Angeles, tedy v USA. A další kolo si dá Kanada 4. července v Houstonu, tedy v Texasu. A buď to bude proti Holanďanům nebo Maroku, a o tom se začne rozhodovat zítra od 3. hodiny raní. Dneska další parta, která stejně jako Nizozemci v základní skupině dala 10 gólů Německo, bude hrát s Paraguají a taky se utkají Kanárci se Samuraji, tedy Brazílie versus Japonsko. Tento duel začíná v 19 hodin. Teď máme 5 minut před 6:30.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 6:30 a na příjezdu do Prahy už je kolona na konci ústecké dálnice. Za sjezdem na Ďáblice je omezení a fronta je z 2. kilometru D8. Taky se zdržíte na nájezdu z Benešovské trojky na brněnskou dálnici, zpomaluje se za křižovatkou na Pišeli a Čtyřkoli. A už je 10minutová kolona na D1 z Vyškova na Brno před Rohlenkou od 2.11. kilometru. Pojďme si společně uvařit kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
3: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
4: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Být. Limitovaná edice Beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Dnes má být jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat mraku. Ráno a dopoledne srážky jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera i na ostatním území. Bouřky mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Motocyklista Filip Salač skončil ve velké ceně Nizozemska 8. a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. Ministryně financí Schillerová označila výroky ministrů Klempíře a Macinky ve Strážnici za zbytečné. Uvedla, že pískot je součástí politiky a je potřeba ho přijímat s respektem k odlišnému názoru. Klimatizaci ve veřejné dopravě na Jižní Moravě už má asi 95% příměstských autobusů a většina vlaků.
6: Kraj navíc během horkých dnů kontroluje, zda dopravci chlazení skutečně využívají, pokud ne, hrozí jim pokuty. Dočasnou výjimkou jsou vlakové spoje z Brna směrem na Bučovice, Kyjov a Veselí nad Moravou. Cestující v autobusech si zde občas stěžují, že klimatizace nefunguje. Ne vždy za to ale může porucha. Povětí z konečné totiž nějakou dobu trvá, než se rozpálený interiér ochladí. Někteří lidé pak nabídou dojmu, že je klimatizace mimo provoz a začnou otevírat okénka, což její účinnost ještě snižuje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
5: Bílý dům ukázal výroční cestovní pas k 250. výročí nezávislosti USA. Omezená edice pro patrioty ponese podobiznu prezidenta Trumpa. Ten je s vizuální stránkou nadmíru spokojen. A nakonec WhatsApp testuje zviditelnění těch, kteří jsou právě online. V aplikaci se u profilové fotky objeví zelená tečka označující aktivního uživatele. Funkce je zatím dostupná jen části testerů. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želatérie za skoro 6 000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

Dobré pondělní ráno, před námi je 29. červen roku 2026. Dneska startuje 139. ročník nejslavnějšího tenisového turnaje světa. Marat Safin to ve Wimbledonu nejdále dotáhl do semifinále. Teďkom bude v Londýně provázet jako trenér Rubleva. Ale písnička Marat od Arakainu, tak ta neodkazuje na tenistu, ale k radikálnímu francouzskému revolucionáři Jean-Paul Maratovi. A balancovat na hraně osudu a vzdoru budeme s jedním z dnešních oslavenců. 48. narozeniny má dneska totiž zpěvák Arakainu Honza Toužimský.

Ten francouzský revolucionář, o kterém zpíval dnešní oslavenec Honza Toužimský, Jean-Paul Marais, šetřil čas, tak při vyřizování úřední agendy seděl ve vaně. Měl přes tu vanu, přes ty okraje opřenou desku jako místo psacího stolu a takhle úřadoval. A při jedné takové koupeli a úřadu byl zapíchnut jednou jeho odpůrkyní. Tak doufám, že vaše koupel v tom dnešním parním dni bude nikoli osudová, ale osvěžující. Mimochodem zrovna čtu, že byl tragický víkend na českých koupalištích, 4 utonulí. Prosím opatrně, s rozmyslem. Tak a jak to bude s počasím? Tak dneska nás čeká opravdu zase pěkně vypečené pondělí, ale od západu taky bouřky a ochlazování. Ostatně na západě republiky a severozápadě Čech by mělo být odpoledne kolem 29 stupňů, jinak 31 až 36 a na Moravě ve Slezsku místy až 29 stupňů. Takže ten rozdíl mezi západem a východem může dělat v naší zemičce maličké až 10 stupňů. Jak jsem říkala, k večeru přibývání oblačnosti, místy bouřky i s velmi silným krupobytím a s tím, že počítejme v dalších dnech s trošku příjemnějšími hodnotami s ochlazováním. Tak nejchladnějším dnem tohoto týdne by měl být pátek, kdyby odpolední maximální teploty měly dosáhnout na 23 stupňů, o víkendu se vrátíme k 27.

0: Kačenko, kamionák, minul si hlásí z tropického rána, už jsou teda už mejkalky, kolona ve třech kruzích od na Prahu, už od Sázavy ze spodu, ale ještě dřív, kousek od Naháče, v levém pruhu si tam vytávají zase dva osobáci, takže se tam zastavuje v podstatě do zastavení při plné rychlosti, protože se to stále opraví.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na dálnici z Brna na Prahu už je kolona před omezením u Šmejkalky. Zaseknete se na 30. kilometru, na 28. kilometru mezi Naháčem a mostem přes Sázavu se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Kolem bouračky se budete muset taky protáhnout z Havířova na Ostravu. Před kruhářekem z Havířovské hlavní třídy na Ostravskou ulici srazil se tam náklaďák s osobákem. A jedete-li z Litomyšle na Českou Třebovou, tak nehoda je taky před Němčicemi. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraku. Nejprve na západě, během odpoledne a večera i jinde. Místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Kanady postoupili poprvé v historii do osmifinále mistrovství světa. Ve vyrovnaném zápase porazili Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastavení. Nyní je čeká vítěz duelu Nizozemsko-Maroko. Ten se odehraje zítra nad ránem, jak mimo jiné říká Petr Plintovič.
3: Brazilce čekají v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Výkop je v 19 hodin středoevropského času. Ve 22.30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem.
2: Vedení města Strážnice se ohradilo proti výrokům Oty Klempíře a Petra Macinky o návštěvnících folklorního festivalu. Odmítlo jejich nálepkování i tvrzení, že reagovali pod vlivem alkoholu. Město zároveň přislíbilo pomoc v případě nahrazení případného výpadku financování. Pražský dopravní podnik kvůli vedrům upravil nasazení tramvají. Na většině linek přes víkend vypravoval jen vozy s klimatizací kabiny řidiče. Výjimkou je jeden starší vůz na lince 2. Změna se dotkla i nostalgické linky 23, kde historické tramvaje doplnily modernější soupravy. A nakonec sečení trávy v horku škodí. Trávník se dostává do stresu, žloutne a ztrácí schopnost ochlazovat okolí. Navíc roste prašnost a hrozí eroze. Pokud je seč nutná, je lepší provést brzy ráno a na vyšší výšku. To byly zprávy a po nich si dáme pražský výběr.
0: Radio B. Classic Rock.

Pražákům je hej, ale nikoli jenom rodáci z metropole jsou v nabídce půlnočních Alp na našem webu radiobeat.cz. Ze zahraničních značek minulý týden z desek, které vyšly v roce 2022, jsme vybrali poslední titul Ozzyho Osbourna a taky Mustainovi Megadeth. A teď je tu souboj domácích značek a zůstáváme v roce 2022. A kromě hounspalské legendy Krausberry a jejich posledního nádražáka a solovky Petra Jandy, asi se mi nebude chtít, tu máme i kutnohorské rybičky 48, jedeme dál, teplický kabát El Presidento, anebo třeba Jana Macků s Chrudimi, známého spíše jako Proteus a jeho první desku, kterou natočil po odchodu z kapely Dimitri, Závislost. A nebo můžete dát taky svůj hlas dvojici Honza Holeček, Paver Marcel v roce 2022, bylo totiž natočeno jejich parádní Light Up Your Fire album. Anketa na našem webu na stránce radiobeat.cz, dvě desky, které dostanou nejvíce hlasů, tak ty si pak pustíme příští týden na beatu celé. Teď vzpomínku na Johna Lotna.

Je 29. června, fanoušci Uriah Heep dneska zapálí spíčku za zpěváka Johna Lotna, který zemřel před rovnými 5 lety a kromě Uriášů byl taky tahounem a zakladatelem kapely Lucifer's Friend. Narodil se v Anglii, Luciferova přítele dával dohromady v německém Hamburku a jeho popel je rozprášen na útesech u Černého moře na severovýchodním pobřeží Bulharska. On totiž poté, co pověsil pěveckou kariéru na hřebík, tak byl oblíbenou televizní osobností v Bulharsku. Moderoval tam dokumentární seriál o cestování a strávil roky natáčením epizod, které se zaměřovaly na bulharskou historii, místní kulturu a významná města.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Čeští hokejbalisté ve finále mistrovství světa v Ostravě prohráli se Spojenými státy 1-2 po prodloužení. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu a ovládli celkové pořadí seriálu dvojek bez kormidelnice. Mistr světa Sebastiany Ožije se po 15 letech dočkal druhého vítězství v řecké rally. Zvítězil s téměř minutovým náskokem před Nevillem. Dnešní první sportovní události máme za sebou, další pro vás připravujeme, nabídku už za hodinu.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želatérie za skoro 6 000. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé a opatrně na 16 z Jičína na Mladou Boleslav. Za Staňkovou Lhotou je nehoda. Taky na dálnici z Brna na Prahu počítejte s tím, že kolona před omezením u Šmejkalky od 30. kilometru a v té frontě na 28. tedy někdy mezi motorestem na Háč a mostem přes Sázavu je v levém pruhu srážka dvou osobáků. Taky se zdržíte z Benešovské trojky na nájezdu na D1, zpomalíte za křižovatkou na Pišeli a Čtyřkoli a zpomalení z Vyškova na Brno před Rohlenkou je v tuto chvíli od 213. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned. Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraku. Nejprve na západě, během odpoledne a večera i jinde, místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalová Karviná se přesune do druhé ligy. Klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu a přijímá vyloučení z nejvyšší soutěže. Ministr spravedlnosti Tejc chce prosadit nepromlčitelnost vražd. Opírá se mimo jiné o pokroky v DNA analýze. Dnes je promlčecí lhůta u vraždy 30 let. Evropa je nejrychleji se oteplující kontinent na planetě, oznámila to Světová zdravotnická organizace. V pražských Žlutých lázních napumpovali víc než 2 miliony korun do vylepšení sportovišť.
6: Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
5: A nakonec Ryanair přestal účtovat rodičům poplatky za rezervaci sedadel vedle dětí. Změnu zavedl po prověřování antimonopolním úřadem. Dříve povinná rezervace zdražila letenku o 245 korun. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Tohle je konec obelisku a písnička Vládi Myšíka na rádiu Beat v 7 hodin a 42 minut. A teď víno, ženy, zpěv a další gratulace pro jedno z nejvlivnějších bubeníků v historii roku. Leváka a Držáka. Jako jediný totiž hraje úplně na všech deskách Deep Purple. A dodnes je nejenom rytmickou kotvou tohoto uskupení. A k tomu třeba hrál s Gary Moorem, Paulem McCartneym, Georgem Harrisonem a nebo s Whitesnake. A s těmi si teď Iana Pace v den jeho 78. narozenin i pustíme.

nástrojem, na který se dnešní oslavenec Ian Pace učil hrát, byly housle, ale ve své životopisné knize píše, že si rychle uvědomil, že ty housličky zní lépe, když do nich udeří, než když na ně hraje smyčcem, což ho nakonec přivedlo k bicím. My jsme se ho tu nabítu teď dali s Whitesnake. Včera hrál na nádvoří bývalého benediktinského barokního kláštera v německém Ulmu, tedy v rodném městě Alberta Einsteina, z Deep Purple. Koukala jsem, že během dalších 14 dní odehrají 6 koncertů po Španělsku. K nám přijedou po americké tour na podzim, tak jsem hodně zvědavá, jestli Pacey vytáhne brýle s modrými, zelenými nebo fialovými skly. Jo a teď v pátek vychází 24. album Deep Purple Split. A kapela už zvažuje, co bude potom dál. Více podrobností najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: mýťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 8 hodinou je zásek na hradecké dálnici u sjezdu na Lysou a Český Brod. Na Prahu je to nesmyslné zpomalení v ranní špičce kolem 18. kilometru. A směrem z Prahy je na 15. kilometru omezení. Zavřeli tam na Hradec pravý pruh a opravují svodidla. Na 5. kilometru už v Praze na dojezdu po brněnské dálnici je bouračka v levém pruhu, v tom levém pruhu stojí odtah a nakládají tam porouchané auto. Takže pozor na příjezdu po brněnské dálnici do Prahy u Průhonic. A u Staňkovy Lhoty na 16. z Jičíně na Mladou Boleslav tam nehoda je. A ta je i na příjezdu do Liberce po 35. od Chrastavy před sjezdem na Růžodol. Kolona je od odbočky na Stráž nad Nisou. A pokud pro rychlodráze 35 z Liberce jedete na Prahu, tak před omezením u Hodkovic je kolona od 30. kilometru, teda brzdí se ještě před připojením od Jablonce. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraků. Nejprve na západě, během odpoledne a večera i jinde místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až do večera převážně malá oblačnost, na západě a severozápadě území častěji, jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 35, na západě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká čtvrtkařka Manuel byla v diamantové lize znovu druhá. V Paříži zaběhla nový osobní rekord, nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou. Delegaci na summitu NATO v Ankaře by měl vést prezident, shodují se na tom někteří politici. Ministr zahraničí Macinka o tom ale říká.
2: Ústavní soud v tom svém předběžném opatření, které já tvrdím, že je konečným rozhodnutím ve věci Ankary, nezrušil platné usnesení vlády, které hovoří o té delegaci. To znamená, já myslím, že by všichni měli vědět bez ohledu na to, co si kdo myslí, že prostě zůstává a zůstane to tak, že šéfem české delegace je předseda vlády Andrej Babiš, který se zúčastní obou dvou těch hlavních akcí toho summitu.
1: Extrémům v počasí se budeme muset brzy přizpůsobit. Překonání teplotního rekordu v Česku o 1,5 stupně je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Ještě v pátek platilo jako absolutní maximum 40,4 z roku 2012, po včerejšku je to skoro 42 stupňů. A nakonec Microsoft prodloužil podporu systému Windows 10 až do října příštího roku, tedy 2027. Uživatelé tak budou dostávat bezpečnostní aktualizace o rok déle. Má to pomoci lidem se staršími počítači, které nesplňují požadavky Windows 11. Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 29. června 2026 a dáme si Guns N' Roses.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Petr Kalanda s písničkou, co si vypůjčil od Tracy Chapman. Poslouchali jsme Lodníka na beatu. Tak co, už máte naložen parník a valíte někam na vodáckou dovolenou? Tak vám přeji klidné moře nebo rybník, vítr do plachet, případně aspoň trošku tekoucí řeku. Já to ani nevím, jak jsou na to momentálně naše toky se splavností, tak snad dobrý. Ale vím, že na Sněžku už z polské Karpače po týdenní odstávce lanovka jezdí. Minulý týden tam sice nejezdila, ale i pěší výšlap se podařil, nebylo to úplně zadarmo, vrchol dobyt. A dokonce tam ani nebylo úplně na Sněžce minulou středu narváno. Tak pár školních výletů, ale jinak to docela šlo. Jinak, kdybyste to plánovali, tak takové malé doporučení, z Karpače na Sněžku, vemte tomu pomodré, kolem maledného ledovcového jezera Malý Stav. Je to taková jako normálnější cesta, sice trošku víc kilometrů, ale to stoupání je opravdu únosnější, než kdyby vám třeba natrasovala nějaká plastová inteligence po černé pod lanovkou, tak to opravdu tudy fakt ne. Ta modrá, ta je, říkám, trošku víc kilometrů, ale krásné vyhlídky. Tak vřele doporučuji. Pojďme si spotit triko se Šimim.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. Čeští reprezentanti v boxlacrosu porazili Německo 12-11 po prodloužení, přesto skončí ve skupině poslední. Zítra je čeká play-in o postup do čtvrtfinále. Naše ženy podlehly Nizozemsku 7-11 a v základní části nastoupí už dnes od 18:30 proti Izraeli. Finská golfistka Komulainenová vyhrála v rozstřelu turnaj série Ladies European Tour v Berouně. Nejlepší z Češek Sara Kousková skončila 20. To byly menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ještě tak 10 stupňů a mohlo by to fungovat. Možná kdybych přidal kompresor, jenže bude to stačit. To je detektivka.
1: Co děláš s tím mrazákem? Snažíš se zhmotnit tmu?
0: Potřebuju zmrazit rum, budu dělat zmrzlinu.
2: Jestli si do zmrzlinovače dáte ovoce, jogurt nebo něco jiného, necháme na vás. Ale detektivka to je. Vyhrajte v ní zmrzlinovač Senkor Želatérie za skoro 6 tisíc. V těchto dnech se bude hodit. Stačí na to přijít jako první. Šanci máte už dnes od 9 hodin. Na Beatu.
3: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.

Po 9. hodině, tedy za nějakých 35 minut, můžete na rádiu Být vyhrát v rokové detektivce Zmrzlinovač. Pokud byste se rozhodli současná vedra využít k pokoření světového rekordu v délce pobytu v ledové lázni, tak před necelým rokem byl v této disciplíně zapsán do Guinnessovky Damian Kašpřik. V ledových kostkách tento Polák vydržel ponořený pokrk rekordních 5 hodin, minutu a 33 sekund. A letos pokořil další extrémní milník.

když strávil přes 2 hodiny a 12 minut kompletně zasypán pod sněhem. Jenom hlavička mu čouhala. A pak jsem zadala v internetové verzi Guinnessovy knihy rekordů další pojem ke schlazení, a to větrák. A našlo mi to, že největší ruční větrák, tedy vějř na světě, vyrobila společnost Goods of Desire v Hongkongu. V plném rozevření měří na délku 8,5 metru, na výšku něco málo přes 5 metrů, je vyroben ze dřeva a papíru a je plně funkční, teda tím bych fakt mávat nechtěla. A taky mi to našlo, že bizarní rekord drží Ind, kterému se přezdívá Drillman, a na natáčení televizní show v Miláně dokázal za pouhou 1 minutu jazykem zastavit roztočené lopatky elektrického větráku celkem 57krát. Tak prosím vás, raději tento rekord neskoušejte přepsat. My si teď taky pustíme větrák. Máme tady pár plis připomínek.

0: práci na čtyřech kolech.
1: V Libuni, tedy na 16. na trase Jičín-Turnov, je nehoda. Více vás ale zpomalí omezení na 15. kilometru dálnice z Prahy na Hradec Králové, kde zavřeli pravý pruh a opravují svodidla. Stále je zúžená, naštěstí ne zavřená, ale zúžená sedmička na výjezdu z Prahy na Slaný u letiště. Tady je fronta už z okruhu a začíná před sjezdem na Evropskou ulici. No a s dlouhými kolonami počítejte taky na 43. z Pelhřimova na Humpolec před D1. Jsou tam semafory a taky je tam bouračka. Takže obojsměrně počítejte se zdržením. Přeji vám dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
3: A přesně takhle to u nás žije každý týden. Bez lupenu do kotle neboli večer živáků na vaše přání.
0: Ve středu od 8 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat mraku. Ráno a dopoledne srážky jen v západní polovině Čech, během odpoledne a večera i na ostatním území. Bouřky mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Motocyklista Filip Salač skončil ve velké ceně Nizozemska 8. a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. Ministryně financí Schillerová označila výroky ministrů Klempíře a Macinky ve Strážnici za zbytečné. Uvedla, že pískot je součástí politiky a je potřeba ho přijímat s respektem k odlišnému názoru. Klimatizaci ve veřejné dopravě na Jižní Moravě už má asi 95% příměstských autobusů a většina vlaků.
5: Kraj navíc během horkých dnů kontroluje, zda dopravci chlazení skutečně využívají, pokud ne, hrozí jim pokuty. Dočasnou výjimkou jsou vlakové spoje z Brna směrem na Bučovice, Kyjov a Veselí nad Moravou. Cestující v autobusech si zde občas stěžují, že klimatizace nefunguje. Ne vždy za to ale může porucha. Povětí z konečné totiž nějakou dobu trvá, než se rozpálený interiér ochladí. Někteří lidé pak nabídou dojmu, že je klimatizace mimo provoz a začnou otevírat okénka, což její účinnost ještě snižuje. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
4: Bílý dům ukázal výroční cestovní pas k 250. výročí nezávislosti USA. Omezená edice pro patrioty ponese podobiznu prezidenta Trumpa. Ten je s vizuální stránkou nadmíru spokojen. A nakonec WhatsApp testuje zviditelnění těch, kteří jsou právě online. V aplikaci se u profilové fotky objeví zelená tečka označující aktivního uživatele. Funkce je zatím dostupná jen části testerů. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: chtěli vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 9. Hledání party. Mezi roky 1994 až 1996. Čte Matěj.
2: Nastala fáze hledání zbytku kapely. Trvala rok nebo spíš dva. Z hlediska dějin vesmíru pouhej okamžik, ale pro nás nekonečná a frustrující etapa. Kromě zkušebny a jejího vybavení jsme ke svým melodiím potřebovali hlavně kolegy. Bubeníka, basáka a zpěváka, anebo zpěvačku, tohle nám bylo vcelku fuk. Že jsme neuvažovali o klávesách, dechový sekci a podobně, to vycházelo z představy, že budeme rychlá kytarovka v klasickém obsazení. S bejvalou partou už jsme se moc nestýkali, bylo tedy po těch lidech nutný pátrat jinde. Internet ještě nefungoval, a tak jsme vylepovali čísla s naším domácím telefonem všude, kde to šlo. A začali volat a chodit první zájemci. Netočili jsme je ani nefotili a je nám to dodnes líto, a to se týká hlavně zpěváků. Konkurzy probíhaly u nás doma na Vinohradech a my si postupně ujasňovali, že náš frontman nemůže nosit sandály, mít na krku velký kříž, nakulmovaný vlasy anebo košily s růžema. Chtěli jsme někoho, kdo by nás jaksi reprezentoval, a za dveřma přitom stávali úplně jiný lidi. Nutno dodat, že překvapení bylo oboustranný, neboť nebožáci vstoupili do rozbordeleného pokoje s namalovanýma lepkama na zdi, pak je do nohy kousnul pes Greg a do ruky dostali silný brko, čímž jejich zmatenost dosáhla vrcholu. Ukazovali jsme jim naše nápady a oni do toho zkoušeli něco improvizovat, leč bohužel nikdy nikdo nespíval podle našich představ, který jsme ale konec konců ani my neměli moc ujasněný. A tak jsme zkusili opačný systém, vybrat si mezi známejma dobrýho týpka a tomu říct, ať jde dělat zpěváka. A tak se u nás doma střídali kámoši z klubů a ze skejtový party, který svou osobností a vizáží splňovali podmínku zařadit se, jenže neuměli zpívat. A čas běžel a my nejenže neměli zpěváka, teda zásadní článek kapely, ale basáci a bubeníci z inzerátů byli to samý. Prostě lidi z úplně jiný hudební planety.
3: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal se

Na sabaty na Beatu dneska určitě dojde. Teď nás čeká písnička Beatles v podání Joea Cockera, ale nejprve tenis, protože dneska v Londýně začíná 139. ročník Wimbledonu. Na nejslavnější turnaj světa se dostalo i do singlu 14 Češek a Čechů. A ještě než se prodali první jahody se šlehačkou v tamním bife, už je jisté, že ve druhém kole jeden z našich určitě bude, nebo přesně jedna. Zítra se totiž v derby utkají Tereza Valentová s Karolínou Plíškovou a zítra taky hraje Serena. A dneska budeme fandit vítězce z turnaje z Bad Homburku, nově světové devítce Karolíně Muchové nebo deblové jedničce Kateřině Siňakové. Ta začne stejně jako loni nebo v roce 2023 proti olympijské šampionce Číňance King Wang Chen. Tak doufám, že jí Katka jako před rokem nebo před těmi třemi zvládne. No a nejhvězdnější soupeře z našich mají dneska debutanti v hlavní soutěži Wimbledonu. Dariu Vidmanovou čeká křest světovou čtyřkou Američankou Pegu Laovou a na Dalibora Svrčinu se chystá americký supertalent Levák Tien.

Bahno na mě sedlo, prach a špínu zvedlo, bude zpívat Pepa Vojtek, protože 29. červen je kromě Mezinárodního den tropů, což to je, taky budeme dneska docela slaviti, den bahna a bláta. Tak nejprve si ujasněme pojmy. Bahno je sediment, obvykle se tvořící delší dobu na dně vodních ploch, tedy třeba na dně rybníků či jezer, jeho hutnější, tmavší a mazlavější hmota, která navíc obsahuje tlející organický materiál, například listí, kořínky a občas páchne potlení. Zatímco bláto je směs vody a rozpuštěné hlíny a vzniká obvykle na povrchu, například na polích nebo cestách po dešti a je poměrně tekuté a často obsahuje viditelné kamínky či píseček a je to taky dokonalý opalovací krém, zvířátka, hroši, sloni by mohly vyprávět. Ti se vyválejí v polotekutém bahně, aby se ochladili, no a využívají to jako i vysoce účinný přírodní repelent proti hmyzu. Takže mi ten globální den zaměření na smyslové vnímání s tím, že bychom si měli hrát v bahně a tím si zlepšit tedy taky prý své zdraví, minimálně to psychické, oslavíme Mezinárodní den bahna skladbou Bahno od kapely Kabát.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pro stále aktuální album kapely Kabát můžete hlasovat na našem webu v anketě o půlnoční alba, ale první vyhrajte ten zmrzlinováč. I o tom se píše na našich stránkách. Detektivka začíná už za chvíli, protože za 2 minuty bude 9. No a pátrat můžete i v koloně na 34 z Pelhřimova na Humpolec před D1. Je tam omezení semafor a kolony obou směrně. Opakuju, že máme zúžení na 15. kilometru dálnice z Prahy na Hradec Králové, brzdí se na 13. kilometru. No a brzdí se taky před Hodkovicemi nad Mohelkou na 35 z Liberce na Prahu. Tam dělají ten nový most, takže kolona začíná před sjezdem na Jablonec nad Nisou a vypadá to, že na začátku té kolony je nějaký drobnější ťukanec, tak opatrně. Dobrou jízdu a vydařený, trošku i lehce vychladený den vám přeju. No tak ono večer zase budou prý bouřky, velké kroupy. No se tak člověk jako nikdy nevybere. Však počasí taky není k výběru, ale ke zvládnutí. Dáme to.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být. She's a killer with a look of the devil in her eyes.

0: Audio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraků. Nejprve na západě během odpoledne a večera i jinde místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až do večera převážně malá oblačnost, na západě a severozápadě území častěji, jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 35, na západě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell, druhý skončil Max Verstappen a třetí dojel Kimi Antonelli. Slovan Liberec dotáhl příchod tří fotbalistů ze Slávie, bývalého kapitána Jana Bořila, útočníka Vasila Kušeje a záložníka Alexandra Buška. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů. Ještě dnes ale teploty mohou dosáhnout rekordních hodnot a hrozí i silné bouřky s kroupami a větrem. Plynulost dopravy na hlavním tahu mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem omezuje rekonstrukce vozovky v obci Vlkava.
3: Práce nyní probíhají u autobusových zastávek. Provoz je řízen kyvadlově stavbaři. Pak koordinaci přebírá mimo špičku semafor. Další světelné zařízení čeká na řidiče v okrajové části Nymburka na Boleslavské třídě. Luboš Dvořák, Nymbursko.
2: A nakonec evropské silnice čekají během léta kritické dopravní zácpy. Nejhorší budou 25. července a začátkem srpna, kdy se cesty mohou protáhnout o více než 10 hodin. Bude to kvůli prázdninám v Německu, uzavírkám a opravám na hlavních tazích, včetně alpských tras. To byly další zprávy.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio B.
1: Přesně tak, detektivka, jsou prázdniny, mysleli jsme si, že detektivka už bude odpočívat, ale protože vás máme rádi a vy nás taky, tak pokračujeme a dneska je to detektivka, ve které si můžete vysoutěžit díky tomu, že podle nápověd a indicí poznáte, koho hledáme, věc, která se v tomhle počasí set sakramensky může hodit. Už Kachna tady to nakousla, mnozí z vás to četli na webu, je to zmrzlinovač Sencor, který se jmenuje SIC5050WS Gelateria od Elektra Planeo a je to zmrzlinovač, kdy si můžete přímo u vás doma, ale nemusí to být doma, protože si ten zmrzlinovač můžete odvést třeba na chatu nebo na chalupu nebo do práce nebo do kanclu, tak si můžete vyrobit krémovou zmrzlinu, osvěžující sorbety, frozen jogurty, milkshakey nebo ledový kafe a spoustu dalších propriet, na které jistě přijdete. Dáme Doors, ti jsou lehce přes 2 minuty dlouzí a hned jak dohrají Doors, přijde první indicie a nápověda ve hře o zmrzlinovač v detektivce na beatu.

0: na Rádiu B.
1: Máme tady všechno připraveno, což je neklamná známka toho, že se něco pokazí podle Murphyho zákona. Znáte to a kdo jste to četli, tak mi to dáte za pravdu. Nicméně hra o zmrzlinovač Senkor začíná. V detektivce hledáme skupinu, tedy kapelu, a tu kapelu, pozor, lžu, není to dneska kapela, vidíte, hnedka na začátku, je to jeden jediný muzikant. Nicméně, první indicie, v té první nápovědě může rozhodovat se správným dnem spojená barva.

0: zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: To si jdeme poslechnout, co říkáte vy, 210, 32, 33, 34, po první nápovědě jsme, rádio, prosím.
3: Ahoj, Pepa.
2: Nazdar, Pepiku, no tak konečně taky, Hergot, no, tak co, dobrý, špatný, nebo jaký?
3: Já zkusím Alice Cooper.
2: Alice Cooper podle čeho, Pepo?
3: No jak mi napad.
2: Jo, on tě napad, slyšel jsi Green Day, tak si říkáš, Hergot, to bude Alice Cooper, viď, Pepo? No. A máš to blbě, ale nevadí, tobě to rozhodně nevadí, ty budeš pokračovat
3: ahoj.
2: Dál. Tak čau, nazdár. Pepa to odpálil, byl prvním pilotním detektivem, který mu se to nepovedlo, třeba ten další už to zkusí jiným způsobem. Rádio Beat, prosím.
4: Ahoj, tady je Michal, já zkusím. Peter Green.
2: Michale, zníš nádherně, ty jako kdyby si se zbavil tý svý roury, jo? Malinko tam ještě je slyšet, ale...
4: Já to nemám kolegu, tak...
2: Jo, takhle, ty tam nemáš tak kolegu, takže se můžeš na plný pecky rozekřičet, jako jo?
4: No, ono to je dobře. Takovej vostyk vždycky tady.
2: Jo, a Peter Green teda podle té barvy té kapely teda, myslíš, jo?
4: No.
2: No, i ty jsi se nechal zmást, protože kolikrát ty moje průpovídky před těma nápovědama třeba jsou úplně scestný právě proto, aby vás mátlo, takže jsem vás nahodil na tu barvu a ty jsi první chycenej. Ale pozor, to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, Michale. Děkuju. Zatím.
4: Tak
2: čau.
4: Tak si udělal zmrzku někdo jiný.
2: Dobře, no třeba se tak ti povede dovolat ještě jednou. Zatím ti děkuju, Michale.
4: Jo. Ahoj.
2: Ale kdo si bude dělat dneska

0: to, je to úplně jinak. Já bych se spíš podíval do vnitřku té kapely. Jo.
1: Dobře.
0: Ale tak jo. Jak říkám všem, i tobě to řeknu, nevadí. Zatím, čau, ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Bereme hned dalšího, kdo se pokusí ve hře o zmrzlinovač v detektivce na B2 být úspěšný. Rádio Vejvodák, prosím. Jirko, zkus to,
2: Jirka,
0: zkus to, no, povídej.
2: Zkusíme mého oblíbeného Petra Greena.
0: Teď zrovna už byl, hele, mám pocit, že telefonát zpátky nebo dva, no, Peter Green.
2: Aha.
0: No, hele, je to možná trošku složitější, ale i tobě poradím, podívej se do té kapely, do těch Green Day, jo, někam. I když to může být taky pohled, pán excellence, Radio Beat, Vejvodák, prosím.
3: Ahoj, tady David u telefonu.
0: Davide, zkus to.
3: Tak já myslím, že zelený den je podle mě, to asi nebude zelený čtvrtek.
0: Jo.
3: Tak myslím, že to bude den svatého Patrika, takže irskýho Bonovox se typuju.
0: A je to úplně od začátku blbě.
3: Škoda. Jo?
0: No, je to škoda, hlavně pro tebe, samozřejmě. Já dám druhou nápovědu a v té druhé nápovědě může mít výhodu ten, co zná význam zkratky. Zatím, čau.
3: Díky, ahoj.

0: tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden
2: vítěz.
3: Detektivka na rádiu Beat.
4: Ale zatím ještě jednoho vítěze nemáme. 210, 32, 33, 34, dvě nápovědy byly slyšet. Rádio, prosím.
5: Ahoj. Vyvoděku, tady David.
4: Nazar, já mám takový pocit, Davide, že bys mi to mohl takhle tak z Domažlic uhodnout, co říkám.
5: Jako... No tak já to zkusím uhodnout přímo od nás, Stauzu z Kocka.
4: No.
5: Billy Idol.
4: Billy Idol z Stauzu, proč? Billy Idol.
5: Tak říkal jsem, že se mám podívat dovnitř, sami Billy Joe Armstrong.
4: Tak jsi se podíval dovnitř.
5: Evokovala mě Billy.
4: Billy. Billy Idol to není, ale zrovna vo víkendu jsme poslouchali jednu takovou polodesku, dá se říct, od Billyho Idla a můžu říct, že to je skutečně multi-instrumentalista, nebo ne, multi-žánrista. Ten je schopný ti nahrát jako opravdu country věc, za kterou by se nestydili pečbuřstí někde u ohně a pak jako i taneční věc z prvky jako fakt disco a pak pořádný big beat. Jo, má to hrozný veliký rozstřel, ta tvorba.
5: Já ho znám velmi dobře, já ho sleduju už od roku 84.
4: Ty, Varo, tak ho pozdravuj, jestli ho potkáš takhle, jo? Sleduju,
5: ale ještě jsem ho nedohnal.
4: Dobře. Davide, zatím to není Billy Idol, měj se, čau, ahoj.
5: Měj se, čau, hezký prázdniny.
4: No, panečku, hezký prázdniny, o prázdninách první detektivka, hrajeme o zmrzlinovač, aby jsme si v tomhle počasí mohli doma udělat zmrzlinu domácí. Radio Beat, vejvodák, prosím, kdo teď?
6: Ahoj, Mateš.
4: Mateš, zkus to.
6: Nehledáme náhodou Louise Armstronga.
4: Proč?
6: Protože Green Day, Billy Joy Armstrong, Man on the Moon byl taky Armstrong.
4: Který?
6: Ježíš, to jsi mě dostal.
4: Já jsem na tom podobně. Já jsem dneska nastupoval do vlaku a říkal jsem si, najednou mě to napadlo, jak mám ty indicie seskládaný, tak první je, že jo, Billy Joe Armstrong, druhý je Man of the Moon, tedy muž na měsíci, a první muž na měsíci byl Armstrong, jasně. Ale teď jsem si nemohl vzpomenout a spal se mi do toho Lance, ale ten je až ve třetí nápovědě. Lance Armstrong, několikanásobný vítěz Tour de France, ale protože fetoval a podváděl, tak mu to potom všechno vzali. Ale stále je to Lance Armstrong. A ten, kdo byl na měsíci, byl Neil Armstrong. Neil, jo? Ale taky to mám, že jsem si ty Armstrongy musel srovat. Správně, je to Louis Armstrong. Dneska ta jeho trumpeta a ten jeho nátisk si, jako, myslím si, že se ho docela užijeme, protože přeci jenom půl hodina před námi z jeho tvorby mám tady živák Lance Armstronga z Lucerny, tady z Prahy, to je 65. nebo 69. rok, kdy tady byl a věřím tomu, že si pošmákneme. Tobě patří Sencor SIC 5050 WS Gelateria zmrzlinová, ale nejen to, můžeš si tam udělat i ledový kafe, nebo milkshakey, frozen jogurty a ty, na to přijdeš, jo, na to přijdeš. Veliká gratulace, hned jak ti to přijde, ještě ho pošlem, tak šup, a ti to maká na plný obrátky, jo?
6: Jasně.
4: Tak jo, děkuju za Louise Armstronga, uhodnutého, a hned po takových těch proprietách doprava, krátké zprávy, tak na něj jdeme. Díky.
6: Jasně.
7: Planeo. Specialista na domácí spotřebiče, televize, mobilní telefony, klimatizace i na zahradní techniku. To vše ve 124 prodejnách po celé České republice i na planeo.cz. Planeo.
8: Výťáci na čtyřech kolech.
4: Na dálnici D7 na druhém kilometru, ne na dvoutém, ale na druhém kilometru ve Suru na Chomutov je pravý pruh uzavřen, je tam bouračka motorkáře, na místě už zasahuje rychlá. Pozor také na D11, na 13. kilometru ve směru na Hradec Králové, je tam převrácené auto po bouračce nákladního a, auta a dodávky. Počítejte na D11 směrem na Hradec kolem 13. kilometru s komplikacemi. V Jablonci nad Nisou na Palackého srazilo osobní auto cyklistů. V Jablonci ještě jedna bouračka u Balvanu, nebo v ulici u Balvanu se řeší havárka dvou osobních vozů. A ještě Praha, Vicpálkovu ulici blokuje bouračka dvou osobních automobilů.
8: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
7: Volejte 210 32 33 34.
8: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraku. Nejprve na západě, během odpoledne a večera i jinde, místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalová Karviná se přesune do druhé ligy. Klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu a přijímá vyloučení z nejvyšší soutěže. Ministr spravedlnosti Tejc chce prosadit nepromlčitelnost vražd. Opírá se mimo jiné o pokroky v DNA analýze. Dnes je promlčecí lhůta u vraždy 30 let. Evropa je nejrychleji se oteplující kontinent na planetě, oznámila to Světová zdravotnická organizace. V pražských Žlutých lázních napumpovali víc než 2 miliony korun do vylepšení sportovišť.
9: Společnost, která areál provozuje, zrenovovala kurty na plážový volejbal, které nyní splňují požadavky na konání profesionálních turnajů. Obnovy se dočkalo i dětské hřiště a bednění ze stavby Dvoreckého mostu posloužilo pro vznik převlékáren nebo pro obložení stánků. Honza Navrátil, Praha.
2: A nakonec Ryanair přestal účtovat rodičům poplatky za rezervaci sedadel vedle dětí. Změnu zavedl po prověřování antimonopolním úřadem. Dříve povinná rezervace zdražila letenku o 245 korun. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
8: Radio Beat.
10: Thank you very much, folks. Now it's time to go down to my hometown, New Orleans, Louisiana. Here's a number that's famous down there called The Bucket's Got a Hole.

0: Alenka, co vás trošku zmátl na začátku, kdy jsem říkal, že může mít výhodu ten, kdo zná zkratky, a pustil jsem R.E.M., Man of the Moon, R.E.M. tedy Rapid Eye Movements, to jsou rychlé oční pohyby. Ty pohyby, které mají oči, když se nám něco zdá, někdo se na nás kouká, k nám mrkají ty víčka. Nicméně o ty vůbec nešlo. Šlo o to, že R.E.M. zpívali Man of the Moon a muž na měsíci, ten první muž na měsíci, byl Neil Armstrong. Stejné příjmení na chlup, stejné jako Louis Armstrong. V první nápovědě to byly Green Day, skladba Basket Case. Taky jsem vás zmátl tím, že vás to hnalo do Velikonoc na Zelený čtvrtek. Přesto šlo o pohled dovnitř, tedy na frontmana, zpěváka, kytaristu skupiny Green Day, a tím je Billy Joe Armstrong. Taktéž naprosto stejné příjmení. No a poslední indicie, ta nemusela padnout, protože mezi tím už jste Louis Armstronga poznali. Nicméně ta třetí nápověda by mířila na dalšího slavného Armstronga.
1: Vyhrál Tour de France.
2: Šampion nebo podvodník? Říkají, že je to nemožné, takže musí něco brát. Legenda?
3: Lidé k němu vzhlíželi jako k hrdinovi.
2: Nebo lhář? Zázračný muž? Nebo mistr klamu?
4: Byli jste buď s ním, nebo proti němu?
2: Drogy.
4: Profesionální cyklistický tým US Postal Service vedl nejdůmyslnější a nejúspěšnější drogový program, jaký jsme kdy viděli.
2: Podvody.
3: Největší podvodník v historii cyklistiky.
0: A to je Lance Armstrong, tedy další Armstrong v pořadí. Až do 10. hodiny budeme hrát trumpetu, budeme hrát muziku Louis Armstronga. Já jsem teď vzal do, a to je teda velká fanšmekrovina, a děkuji jenom Davidovi Krédlovi, našemu hudebnímu dramaturgovi, který mě na tu muziku přived, protože ten je z ní úplně vyvrácený. Tomu, když jste ji pustili, tak si z toho lehne do louže, ale já už teď taky. Je to skladba z roku 1969, je to ze soundtracku k Bondovce Her Majesty's Secret Service, tedy ve službách jejího veličenstva. A tam Louis Armstrong naspíval tu Bond song, tedy tu Bond music. Ta skladba se jmenuje We Have All the Time in the World. Sečmo na beatu.

0: Sečmo, Louis Armstrong, toho jsme dneska hledali v detektivce a našli, a to je dobře. Zítra budeme hledat zase někoho jiného. Ha!
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: A ve hře bude další zmrzlinováč, pochopitelně. Pozor na dálnici D7, jak už od nás víte, na druhém kilometru ve Svinu na Chomutov je v pravém jízdním pruhu bouračka motorkáře, na místě záchranka, hasiči i policisté. Na D11 na 13. kilometru ve Svinu na Hradec Králové je převrácené auto po bouračce nákladňáku a dodávky, zdržení aktuálně kolem 20 minut. A pozor také v Uherském Hradišti, ulice Jana Evangelisty Purkyně, osobák se srazil s cyklistou, je to havárka se zraněním a na místě už zasahuje rychlá.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva, tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraků. Nejprve na západě během odpoledne a večera i jinde místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až do večera převážně malá oblačnost, na západě a severozápadě území častěji, jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 35, na západě 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Kanady postoupili poprvé v historii do osmifinále mistrovství světa. Ve vyrovnaném zápase porazili Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastavení. Nyní je čeká vítěz duelu Nizozemsko-Maroko. Ten se odehraje zítra nad ránem, jak mimo jiné říká Petr Plintovič.
5: Brazilce čekají v prvním kole play-off fotbalisté Japonska. Výkop je v 19 hodin středoevropského času. Ve 22.30 půjdou do akce Němci proti Paraguaji. Ve 3 hodiny v noci pak vyběhnou na trávník Nizozemci s Marokem.
3: Noc v Česku byla zřejmě nejteplejší v aktuální vlně veder. Na téměř polovině stanic neklesla teplota pod 20 stupňů, na několika místech ani pod 25. Ruský prezident Putin přiznal nedostatek pohonných hmot v některých regionech. Po ukrajinských útocích jsou problémy s distribucí. Zvažuje proto zákaz vývozu nafty, aby jí bylo dost pro zemědělství. A nakonec obří Airbusy A380 přezdívané Super Jumbo musí projít kontrolami kvůli prasklinám u křídla. Problém se týká 16 letadel, hlavně u aerolinek Emirates a jednoho stroje Qantas. Evropský úřad kvůli tomu nechal omezit počet letů. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne, po nich Iron Maiden.

To byla hudba Praha, máma, táta na beatu, 2,5 minuty po 10:45 dopoledne. V textu jste slyšeli Just Like Rolling Stones. Stouni vydávají desku 10. července, což už je bratru tedy příští týden. My jsme o té desce začali mluvit pár měsíců zpátky a říkali jsme, Krista pána, ta deska vyjde až někdy v létě a ten moment nastane tedy 10. července, čekajte, já se pojďme, kdy to je příští týden v pátek. Vyjde deska, jmenuje se Phone in Tongues, tedy cizí jazyky, nová deska skupiny Rolling Stones, i když nová, my jsme slyšeli a hrajeme vlastně In the Stars, to je první single, nebo jestli první, možná druhý, prostě single z té desky a je tam znát, že tu desku produkoval úplně stejný člověk, tedy Andrew Watt, který dělal Hackney Diamonds, to je ta poslední deska Rolling Stones. Na té nové desce Stonů, která 10. července vyjde, tak je spousta hostů, nezvyklá spousta hostů, je tam Paul McCartney, Robert Smith z The Cure, taky Steve Winwood ze Spencer Davis Group, nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a na té desce také zazní jedna z posledních nahrávek zesnulého bubeníka Charlieho Wattse. Foreign Tongues, cizí jazyky, 10. července Stouni vydávají album, těšíme se na něj. Tohle jsou Led Zeppelin, ti nevydávají album. Dlouho.

0: To byl Sting na beatu, přesně v 10:30 dopoledne, za chviličku Jimmy, taky Yes, nebo Sabbath, Bloody Sabbath od skupiny Black Sabbath, aby těch sabatů nebylo málo. No a připravené jsou menšinové sporty, já jsem to poznal hlavně z toho důvodu, že Petr Šimáček přišel do studia, což on normálně nedělá, ale když jsou menšinové sporty, tak ho tady máme. Sledovali jsme golfový turnaj série Ladies European Tour, který se hrál v Beroudě. No a Jimmy nám řekne, jak jdou dohromady Sebastian Ogier a řecká rally. Já jen teda dodám, že jim v tom ještě dost pomohla Toyota Yaris.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští hokejbalisté ve finále mistrovství světa v Ostravě prohráli se Spojenými státy 1-2 po prodloužení. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu a ovládli celkové pořadí seriálu dvojek bez kormidelnice. Mistr světa Sebastian Ogier se po 15 letech dočkal druhého vítězství v řecké rally. Zvítězil s téměř minutovým náskokem před Nevillem. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. Čeští reprezentanti v boxlacrosu porazili Německo 12-11 po prodloužení, přesto skončí ve skupině poslední. Zítra je čeká play-in o postup do čtvrtfinále. Naše ženy podlehly Nizozemsku 7-11 a v základní části nastoupí už dnes od 18:30 proti Izraeli. Finská golfistka Komulainenová vyhrála v rozstřelu turnaj série Ladies European Tour v Berouně. Nejlepší z Češek Sara Kousková skončila 20. To byly menšinové sporty.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byl Jimmy, tedy Jimi Hendrix a jeho píseň, která skončila teď asi 2 minuty po 10:45 dopoledne. Před chviličkou se dovolal Loša. Já jsem ten telefonát nahrál, protože všechny telefonáty nahrávám, většinou tedy už na to nezapomenu, ale chci říct, že on nechce zahrát žádnou píseň, jenom chtěl pozdravovat jednu kapelu, tak jsem si jako říkal, proč bych to pozdravení nevyřídil, nicméně poslechněte si to sami.
1: Loša, čau, dneska jsem se nemohl prochpíšnout, hele. Peťo, můžu mít narozeninovou prosbu?
0: To víš.
1: Prosím tě, pozdravuj mým jménem kapelu Dangar Six. V sobotu mi dali takový předčasný dárek narozeninám. Bylo to super v Hrádku na Kristýně. Že jim děkuju a že je pozdravuju. A všechny, co je mají rádi a vás všechny v rádiu taky miluju. Díky, čau.

0: Skinner na beatu Swamp Music se jmenuje ta píseň, která teď zhruba asi 5 minut před 11. dopoledne dohrála. Za chvilku by tady měl být naposledy Šimi, aby přečetl zprávy. Po zprávách dneska už zmiňovaná kapela Rolling Stones, kdy čekáme jich novou desku příští týden v pátek. Budeme hrát Floydy, Buckman, Turner Overdrive, anebo Tří sestry.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D11 na 13. kilometru ve směru na Hradec Králové převrácené auto, nákladní auto a dodávka. Provoz už je obnoven po této dopravní nehodě. Nicméně kolona má asi 8 kilometrů, takže to nějakou chvilku ještě bude trvat. Na D2 přišla zpráva z Národního dopravního informačního centra. Od 3. kilometru směrem do Brna je kolona, která se jenom pomalu pohybuje. Na D10 na 6,5 kilometru ve směru na Prahu v pravém jízdním pruhu je dopravní nehoda osobního auta. Integrovaný záchranný systém na místě, kolona je od sjezdu na Brandýs nad Labem. D0, tedy Pražský okruh, na 18. kilometru ve směru k dálnici D1, tedy od D1 dolů k tunelům, je bouračka osobáku a nákladňáku. Pozor na Mělnicku v Neratovicích v Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. A ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na výjezdu ze Zlína směrem na Malanovice je bouračka, kdy osobní auto trefilo semafor. No?
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být nejprve slunečno, i když během dne bude od západu přibývat mraků. Nejprve na západě, během odpoledne a večera i jinde místní přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty na západě a severozápadě Čech 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až do večera převážně malá oblačnost, na západě a severozápadě území častěji, jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Teploty 27 až 32, na jihovýchodě až 35, na západě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká čtvrtkařka Manuel byla v diamantové lize znovu druhá. V Paříži zaběhla nový osobní rekord, nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou. Po extrémních vedrech se v Česku tento týden dočasně ochladí, už po víkendu, ale predikce meteorologických modelů ukazují návrat veder. Teploty prý znovu vystoupají až k 38 stupňům. Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident, shodují se na tom někteří politici a odborníci. Ministr zahraničí Macinka o tom ale říká.
2: Ústavní soud v tom svém předběžném opatření, které já tvrdím, že je konečným rozhodnutím ve věci Ankary, nezrušil platné usnesení vlády, které hovoří o té delegaci. To znamená, já myslím, že by všichni měli vědět bez ohledu na to, co si kdo myslí, že prostě zůstává a zůstane to tak, že šéfem české delegace je předseda vlády Andrej Babiš, který se zúčastní obou dvou těch hlavních akcí toho summitu.
1: Hygienici vyhlásili zákaz koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam vyskytuje vysoké množství sinic a hladina v těchto místech kvete. Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a dáme si Rolling Stones.
0: Radio B. Classic Rock.

tři sestry, já jsem Aleš v programu Rádia Beat, půl minuty před čtvrt na 12 dopoledne. Dneska jsme dávali první zmrzlinovač, zítra druhý, ve středu třetí a ve čtvrtek čtvrtý. Čtyři zmrzlinovače jsou ve hře v tomto týdnu jako cena do detektivky. Konkrétně je to zmrzlinovač Sencor SIC 5050WS Gelateria od Elektra Planea. Máte-li chuť zmrzlinovač, pozor, s kterým si neuděláte nejenom zmrzlinu, ale i osvěžující sorbety, frozen jogurty, milkshakey, ledový kafe třeba a další věci, na které přijdete při používání, tak poslouchejte už zítra detektivku, startujeme kousek po 9. hodině, jakmile se vám povede podle nápověd a indicí uhodnout, koho hledáme a navíc se dotelefonovat do studia, tak zmrzlinovač může být váš. Teda takhle, když budete vědět, koho hledáme a dovoláte se, tak zmrzlinovač je váš. Ale musíte být první, to je jasné. Držím palce, uvidíme, jak si zítra s úterní detektivkou na bítě poradíte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: klesající muzika, mysleno tedy aspoň podle názvu Down to the Waterline, Dire Straits v programu Rádia Beat. Za 4,5 minuty bude 11:30. Jsme tedy stále ještě dopoledne. Dvě rychlé dopravní informace, jedna z D10 a druhá z dálnice D1. Dálnice D10, jak už od nás víte, na 6,5 kilometru ve směru na Prahu je souprava dopravních nehod osobního auta v pravém jízdním pruhu. Na místě zasahuje kompletně integrovaný záchranný systém a kolona je už od sjezdu na Brandýs nad Labem, tak s tím počítejte. No a dálnice D1 od Vyškova na Brno v té moravské části od nějakého 213. kilometru, tak tam odsud se popojíždí až do moravské metropole, anebo do toho úseku, kde se objíždí Brno, kde ho míjíte a máte ho po pravé straně. Tady zdržení přes 15 minut pro osobní auta určitě, tak s tím býťáci jedoucí v automobilech počítejte. To jsou Slejdi na beatu, tím je to jedno.
1: Tím je to jedno.

A to se právě neví, kdo jsou to oni, ale pochopitelně honem rychle si to poslechněte a přečtěte, než to smažou. Oni od Kabátu na Beatu, 6 minut po 11:30 dopoledne. My máme připravenou muziku ještě v té poslední dopolední půlhodině od Toma Pettyho, taky od Deep Purple a teď od Beatles, konkrétně tedy skladba Strawberry Fields Forever, Jahodová pole, a to takže ale úplně navždy volně přeloženo. V této skladbě dokonale slyšíte, která Paul McCartney ovládá svoji baskytaru, že jo, svůj Fender Precision. George Harrison krom kytary tak hraje i na indickou harfu, která tam vzadu tak jakoby ševelí a dodává tomu takový exotický zvuk. John Lennon, ten si hraje to svoje, Ringo Starr taktéž, ale hlavním nástrojem, který způsobil tehdy revoluce, když ta píseň vyšla, ono vlastně i dneska se dá i klidně popřemýšlet nad tím, co to je vlastně za nástroj v úvodu skladby a pak se tam ještě také objevuje. Je to Mellotron, což je vlastně klávesový nástroj, předchůdce dneska asi DJové bych řekl klidně svých samplerů. Je to za pomocí magnetických pásků, tak to přehrávalo nahrané zvuky. Vy jste si s tím mohli dělat různý vyfikundace. Nicméně to, co Beatles použili na začátku skladby Strawberry Fields Forever, tak je Mellotron, který je nastavený do specifického zvuku příčné flétny.

0: sednout.
1: To byly Pearl Jam, Even Flow na beatu za 4 minuty 12, čekáme na Pepu, myšleno tedy Lábuse na zpravodajský přehled dne. Po přehledu Dr. Project Point Blank jako bluesová 12, potom Surrender od Rainbow, máme připravené do 50 Dimension taky třeba Marcias, anebo Vladimíra Mušíka. Doprava.
2: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D11 tam nás už od dopoledne trápí převrácené auto na 12. kilometru ve Svinu na Hradec Králové po bouračce nákladňáku a dodávky. Provoz už byl obnoven, ale levý jízdní pruh je stále neprůjezdný. To zdržení je kolem 15 minut pro osobáky. Dálnici D1 od Vyškova na Brno, taktéž už od nás víte, od 213. kilometru se popojíždí a zdržení kolem 10 minut. D7 na 2. kilometru kousek za odbočením na letiště ve směru na Slaný. Je dopravní nehoda. Na Teplicku jedete-li z Litvínova na Dubí po 27, tak u Košťan je pozor, padlý strom a pravý pruh neprojedete. Na Strakonicku jedete-li od Nepomuka na Blatnou, na té dlouhé rovince před Blatnou na 20 je bouračka nákladního auta a když se dostanete do Strakonic, tak pozor, v Ptákovické ulici je tam havárie cyklisty.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio B. Počasí.
3: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během nebude od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne přijdou přehánky, místy bouřky, které budou i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou až 36 stupňů. Zítra se o 4 stupně ochladí. Očekávají se také přehánky a bouřky.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
3: Fotbalisté Kanady postoupili poprvé v historii do osmifinále mistrovství světa. Ve vyrovnaném zápase porazili Jihoafrickou republiku 1-0 gólem v nastavení. Nyní je čeká vítěz duelu Nizozemsko-Maroko. Motocyklista Filip Salac skončil ve velké ceně Nizozemska 8. a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky, zvítězil Kolumbijec Alonso. Ministryně financí Schillerová označila výroky ministrů Klempíře a Macinky ve Strážnici za zbytečné, uvedla, že pískot je součástí politiky a je potřeba ho přijímat s respektem k odlišnému názoru. Vedení města Strážnice se ohradilo proti jim výrokům o návštěvnicích folklorního festivalu, odmítlo jejich nálepkování i tvrzení, že reagovali pod vlivem alkoholu. Město zároveň přislíbilo pomoc v případě nahrazení případného výpadku financování. Minister spravedlnosti Tate chce prosadit nepromlčitelnost vražd. Opírá se mimo jiné o pokrok v DNA analýze. Dnes je promlčecí lhůta u vraždy 30 let. Evropské silnice čekají během léta kritické dopravní zácpy. Nejhorší budou 25. července a začátkem srpna, kdy se cesty mohou protáhnout o víc než 10 hodin. Bude to kvůli prázdninám v Německu, uzavírkám a opravám na hlavních tazích, včetně alpských tras. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Dneska se nám ta flétna docela přimotává do programu a to je velice dobře. To byl Ikaros, tedy syn Dajdalů, Vladimír Mišík na beatu ve čtvrt na jednu odpoledne. Dneska je 29. června, každý, který Petr a Pavel má dneska svůj svátek. Pamatuju si, že na svátek na Petra a na Pavla jsme nosili do školy bombóny, ale vzhledem k tomu, že už dávno jsou prázdniny, tak tento rok by to tak říkajíc nevyšlo, že by ten svátek prostě skončil úplně mimo školní rok. Dneska, protože je 29. června, tak je Světový den průmyslového designu, to dobře víme, je taky den fotoaparátů, každý foťák, který máte ať už v mobilu, anebo zavěšený na krku, nebo jako Otaseman, ten má brašnu plnou foťáků, tak každý foťák má dneska svůj den. Je Mezinárodní den bahna, Světový den vaflovačů a podle kalendáře myslivosti je dnešek dnem, kdybyste si měli založit evidenci o zásobě krmiv, Hergot, abyste potom věděli, kde co máte, případně abyste mohli panikařit, že nevíte, kde co máte. Říkám si, že je stejně docela nespravedlivý mít svátek na den bahna a vaflovačů. To se tak někdy semele.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Já tady koukám a poslouchám, až to úplně dohraje, The Fifth Dimension, protože mám ve studiu Petra Šimáčka a připravený je Beatoskop, ale ještě před Beatoskopem, abyste věděli, co nás čeká potom, budeme hrát Def Leppard, Marcias a taky I Want It All od skupiny Queen. A teď už tedy Beatoskop.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Výzkumníci ve Vídni vytvořili nejmenší QR kód na světě o ploše necelých 2 mikrometrů čtverečních, čitelný je jen elektronovým mikroskopem. A k čemu je to dobré? Technologie umožňuje uložit na A4 až 2 terabajty dat.
1: Beatoskop.
2: Málo kdo si to uvědomil, ale mobilní hra Pokémon Go pomohla vytvořit obří databázi 30 miliard prostorových snímků, které dnes slouží k přesné navigaci autonomních doručovacích robotů. Hráči snímali okolí kvůli odměnám, přičemž souhlas s komerčním využitím dat byl ukrytý v podmínkách.
1: Beatoskop.
2: V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
3: Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
2: Poslouchali jste Beatoskop.
1: Radio Beat.

Tohle byl Def Leppard, 8,5 minuty po půl jedné odpoledne. Máme novou šestici mezi půlnočními deskami. O půlnoci ze včerejška na dnešek jsme vám tam dali nový výběr. Až do neděle 5. července máte možnost do půlnoci neděle 5. července dávat hlasy těm deskám, které byste rádi slyšeli v našem éteru. Jsou tam Krausberry, Kabáti, Proteus, Petrianda, Holeček s Marcelem a také Rybičky 48. Je to ryze český výběr, můžete se do toho ponořit. Celou anketu půlnočních desek najdete na titulní stránce našeho webu a pravidla jsou taková, že z těch šesti desek dvě desky, které získají za celý týden vašeho hlasování nejvíc hlasů, budou to ty první dvě, tak ty potom vezmeme a zahrajeme si je celé od začátku až do konce. Jednu v úterý příští týden a druhou ve čtvrtek příští týden, tak jak se sluší a patří, Hergot, na půlnoční desky. Titulní stránka našeho webu radiobeat.cz, můžete se tam podívat klidně hned. Eros, my za chviličku, Love and Spoonful teď.

0: Tohle byly Genesis, stavte sol, za 3,5 minuty bude 1:13, aspoň tedy doufám, nejsme nijak domluveni, ale beru to jako, že to je hotová věc, že přijde Pepa Labus a přečte zprávy. Po zprávách potom Scorpions, taky Pták Rosomák, kdo máte rádi Led Zeppelin nebo Black Sabbath, tak po té 13. hodině je na beatu, slyšíte. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: A toho je docela hodně, dálnice D11, tam už nás to trápí skoro 3 hodiny mezi 9. a 15. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Dopoledne tam bylo převrácené auto po bouračce nákladního auta a dodávky. Zdržení stále kolem 10 minut pro osobní auta. D5 z Prahy na Plzeň u Berouna je zásek, na 20. kilometru je porouchaný nákladák a olej na dálnici. Kousek před ním leží na dálnici dřevěná fošna. Zdržení do 16 hodin. D55, exit 51, tedy 1,5. kilometr, nájezd u Uherského Hradiště směrem na Bzenec, v nájezdu havárka nákladního a osobního auta. Jedete-li v Brně podél svratky Kníničskou ulicí, v pravém pruhu je padlý strom a osobní auto, které ho trefilo. V Karlových Varech obdobná situace, ve Zbojnické ulici narazilo osobní auto do stromu, tady zasahují všichni z integrovaného záchranného systému a stejně tak hasiči, záchranka i policisté zasahují ve Varech v Jáchymovské ulici u havárky 2 osobáků. A ještě Hradec Králové, Hořická ulice, jezdí se tam kivadlově kvůli vážné dopravní nehodě 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne přijdou přehánky, místy bouřky, které budou velmi silné. Maximální teploty dosáhnou až 36 stupňů. Zítra se o 4 stupně ochladí. Očekávají se také přehánky a bouřky.
3: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem do elitní desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo. Od kariérního maxima, kterým je 8. příčka ze závěru roku 2023, dělí jediné místo. Nejvýš postaveným českým tenistou je aktuálně Jiří Lehečka, který drží 14. místo. Vládní poslanci v červnu navrhli změnu zákona o střetu zájmu, která by podle odborníků vyřešila problémy premiéra Babiše. Ministryně pro místní rozvoj Mrázová v připomínkovém řízení část kritiky potvrdila. Mimo jiné uvádí, že novela by znamenala usnadnění podvodů a korupce. Novelu zákona o střetu zájmu má dnes projednat vláda. České firmy začínají výrazněji sázet na umělou inteligenci, nejrychleji v poradenství, kreativních oborech a IT. Naopak v tradičních oborech, jako jsou zemědělství, doprava nebo ubytovací služby, je nástup o poznání pomalejší. Ukazuje to aktuální průzkum ČSOB Index očekávání firm, který mapuje 400 malých a středních firm z celé republiky. Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění a v příštích letech celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst. Informovala o tom agentura Reuters. Blume plánuje také snižování investic a kompletní přestavbu koncernu. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Scorpions na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Tohle byl živák Black Sabbath Into the Void, 3,5 minuty před 1:30 odpoledne. To je aktuální čas. Zítra dáváme jako cenu už druhý zmrzlinováč, jeden padl dneska, druhý padne zítra, třetí ve středu a čtvrtý potom ve čtvrtek. Je to zmrzlinovač od Elektroplaneo. Je to zmrzlinovač, který může krom zmrzliny vyrobit ještě osvěžující sorbety, nebo frozen jogurty, nebo milkshakey, nebo třeba ledovou kávu. Věřím tomu, že vy si najdete další způsoby, jak zmrzlinovač doma používat. Proto, abyste ho mohli získat, musíte nutně, jinak to nejde zadarmo, myslím, musíte nutně poslouchat detektivku. V tomto týdnu čekají nás ještě 3. Ta nejbližší je zítra, po 9. hodině startujeme. Pokud se přenesete přes nápovědy do toho okamžiku, kde budete si jisti tím, koho hledáme, a dovoláte se navíc ještě do studia, tak zmrzlinovač je váš. My vám ho pošleme a pak si můžete dělat domácí zmrzku. Držím palce, po 9. hodině zítra startujeme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Volbili Europe na beatu asi 4 minuty před 3:15 odpoledne. Vy, co se chystáte, že najedete na Zličíně na D5 a potom pošupajdíte směrem na Beroun a potom dál do Plzně, tak chci, abyste věděli, že D5 je teď z Prahy na Plzeň ucpaná. Na 11. kilometru začíná kolona. Vepředu na 20. kilometru je odstavený náklaďák porouchaný. To zdržení, než se dostanete od 11. na 20. je kolem 20 minut. Pro osobní auta, kamiony samozřejmě budou čekat ještě o něco déle. Vy, co máte namířeno, anebo máte v plánu, že z Prahy pojedete po D5 na Plzeň, tak s tímto 20-minutovým zásekem počítejte. Možná zkusit jinudy, jenomže kudy, že jo? No?

0: Dire Straits, konkrétně teda skladba, která se jmenuje One World, jeden svět, ten rozhodně nestačí Pepovi Lábusovi, ten za okamžik přijde a přečte zprávy, no a po zprávách hodina tupláků, dnes se Standou Rubášem. První tuplák bude se skupinou v Hitesnake, tedy Whitesnake. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň na 11. kilometru se brzdí a až na 20. kilometr se popojíždí. Na tom 20. je v pravém jízdním pruhu porouchaný nákladní automobil. 20 minut zdržení. Dálnice D1 od Vyškova na Brno na 213. zastavíte a pak až do Brna pojedete ve Štrudlu. Tady je zdržení přes čtvrt hodiny pro osobní auta. Pražský okruh na 61. kilometru od Černého mostu směrem k Europarku v pravém pruhu. Dopravní nehoda osobního auta, tyráku a pravý jízdní pruh, částečně i připojovací pruh jsou neprůjezdné. Tvoří se kolona, s tím počítejte. Na Praze 4 na Podolském nábřeží je bouračka osobáku s autobusem ve směru do centra hlavního města a ve Frýdku Místku v ulici 17. listopadu vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Během nebude od západu přibývat oblačnosti. Odpoledne přijdou přehánky, místy bouřky, které budou i velmi silné. Maximální teploty dosáhnou až 630 stupňů. Zítra se o 4 stupně ochladí. Očekávají se také přehánky a bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníž od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko. Aktualizovaný žebříček na začátku vyřazovací fáze turnaje v Americe zveřejnila FIFA. Po pátečním vypískání ministra kultury Klempíře navrhl ministr sportu a jeho stranický kolega Šťastný odebrat folklornímu festivalu ve Strážnici dotace. Na své sociální sítě v sobotu napsal: tak když čtu tu debatu, dávám ke zvážení následující odpověď na položenou otázku. Zrušit dotace, nechat tržní vstupné a nechodit tam. Novinky.cz uvedly, že ale o den později popřel, že by něco takového řekl. Festival navíc žádné dotace od rezortu kultury nedostává. V České republice o víkendu padl dvakrát za sebou absolutní rekord pro nejvyšší teplotu. Výsledná hodnota 1,49 stupně je o stupeň a půl vyšší než rekord původní a také další stanice se dostaly nad 40 stupňů. Takto výrazná vlna veder u nás zatím ještě nikdy nebyla. Odborníci ale upozorňují, že s klimatickou změnou budou narůstat situace s takto velkými vedry. Rekordy padaly také v dalších státech střední Evropy. Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Medveděv byl přistižen, jak pospává při projevu ruského prezidenta Putina na shromáždění strany Jednotné Rusko. Ta se poprvé od roku 2007 přihlásila jako prezidentova strana, i když je Medveděv jejím předsedou, na prvních pěti místech kandidátky pro zářijové volby do státní dumy chybí. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Ano, nechme je rozpitat. Love Ain't No Stranger a taky Still of the Night, to byl první tuplák toho dnešního dne i toho aktuálního týdne, takhle při pondělku po 14. hodině vás zdraví Standa Rubáš, přeju vám býťáci příjemné odpoledne, příjemné a horké odpoledne, které strávíme společně s nějakou tou muzikou. Ať už jste teda někde na té výhně, nebo se schováváte jako já někde pod klimatizací, tak doufám, že budete mít čistý signál, dobrý příjem, já se pokusím postarat o dobrou muziku, tak jako hráli Whitesnake, budu hrát po dvou kusech i toho dalšího pána, ale muzika to bude z kategorie úplně jiné, výrazně zjemníme oproti Whitesnake, protože tady mám Boba Dylana, pojďme si slíbit Pay in Blood, pojďme si slíbit taky Subterranean Homestick Blues, jako tu první do toho páru.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: na beatu. Pain Blood dohrává, hodiny ukazují 14.21, což je vlastně dobrý, protože na to pláky nám zbývá ještě hromada času. Než budeme pokračovat tou další dvojicí písní od stejné kapely, což v tomto případě budou Jethro Tull, to klidně prozradím, tak se podíváme na silnice společně s Kubou, který se hlásil přes aplikaci Rádia Beat.
1: Ahoj, tady řidič Kuba. Po nehodě autobusu a osobního auta zavřená silnice číslo 118 mezi Rejkovicema a Jincema. Ahoj.
0: Díky za tuto informaci. Pokud máte nějaké další, platí samozřejmě, že sbíráme, můžete třeba právě jako Kuba takhle přes apku Beatu. Ta je zdarma, kdo ji ještě nemá v mobilu, tak si ji může klidně stáhnout, protože nejenom na dopravu, ona se hodí na spoustu dalších věcí, tak se vyplatí jí mít ve svém mobilu.
2: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
3: No, vydávky.
4: Pravidelná hodina tupláků na radě.

0: Jethro Tull, chtělo by se říct již brzy i u vás, protože jak dobře víte, tak The Curiosity Tour se chystá zavítat i do České republiky, takže budete mít šanci vidět Jethro Tull tady u nás a dokonce, jestli se nemýlím, tak na dvou místech, v letním kině v Olomouci 30. července a o den později 1. srpna v Amfiku Loket. Tam vystoupí Ian Anderson se svou kapelou, se starými věcmi, předpokládám zcela jistě i s těmi novými věcmi od Jethro Tull. A co se týče nějakých vstupenek na tohleto vystoupení nebo tahleta vystoupení, odpovím vám jako tehdá Čochtan, ještě je mám schovaný, myslím ti vstupenky. Takže kdo bude pozorně poslouchat vysílání Vítu, bude mít šanci vyrazit si takhle někam na výlet za touhletou muzikou úplně zdarma. To je taková odměna za to, že patříte mezi býťáky. Správný čas, ten poznáte právě jenom tak, že budete naladěni na naše beatové vlny. Tam teď uslyšíte taky zase trošku jinou muziku, pochopitelně, že po dvou kusech na řadě je Ivan Král.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jak jsem slíbil, tak jsem taky zahrál. Mám tvůj stín, jedna v češtině od Ivana Krále, jedna na druhou stranu v angličtině, to byla ta, která právě teď dozněla pod názvem Hard to Please. I s takovým tím vinylovým křapáním na konci, tak to je další jeden tuplák toho dnešního dne. Symetrický čas na mě svítí tady na cibulích 14.41, abychom se dostali k muzice, která je zase v porovnání s tím taková, řekněme, že divočejší. Na řadě jsou to těžky. Zdáme Heavens on Fire, dáme taky věc, kterou řekněme, že můžeme asi považovat za méně známou od Kisa, která se jmenuje I Stole Your Love.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Kissing, High Story of Love, za námi ještě jeden tuplák tam nad spem a ten bude tentokrát německý a bude od kapely Puhdys. Tu vám můžu slíbit, stejně jako vám můžu slíbit, že hned po Puhdys přijdou na řadu dopravní informace, tak pokud nějaké aktuálně máte takhle v pondělním odpoledni, budu rád, když se podělíte s ostatními býťáky. Co já, oni budou ještě o něco raději, zvlášť pokud jsou na cestě za vámi a vy jim ušetříte nějaké to trápení. Dejte vědět třeba na číslo 210 32 33 34 nebo můžete přes aplikaci Beatu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: Rock and roll z Mindbag Lighter, to je ta, kterou uzavíráme dnešní tupláky tady na beatu. Zítra si dáme druhé a další, jsem chtěl říct, druhé v tomto týdnu. I když samozřejmě neznamená to tak, že bychom teď čapli zajistit čas, chodili pojistky, další muzika už se připravuje, ale bude po jednotlivých kusech. Sweet, Honzo Spálený, Journey, Janis Joplin, Faith No More, dokonce i jeden Lábus tady bude za malou chvíli.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ale ještě než opustím do své světničky, tak si pojďme říct, jak vypadá doprava. Díky za vaše zprávy. 35 u obce Řídký v okrese Svitavy, tak tady pozor. Je tam zaprvé dost pohybu kvůli stavbě, ale tak to není ta dopravní informace, to vidíte, když tam přijíždíte. Na druhé straně je tam dost zaneřáděná vozovka. Díky tomu, že ty stavební stroje vyjíždějí a zajíždějí, tak tam projíždějte velmi opatrně. Olomouc, Albertova ulice, tady nehoda dvou osobních aut. Hlásíte se také odkud to je tady? Z D11, 22. kilometr ve směru z Prahy pryč, tady pozor, jsou tam kusy pneumatiky rozházené po dálnici. Znovu 35, ale tentokrát na 12. kilometru, to znamená někde na úrovni Chrastavy, jedete-li jako na Liberec od Hrádku, tady počítejte s porouchaným nákladákem, který tam lehce překáží a je dobré projíždět s opatrností. Co se týká špuntů a kolon, tak ty zatím úplně neřádí, i když teda ti, kteří jdou po D5 z Prahy, by mi asi nevěřili tuhle větu. Tam je to výjimka. Když se podívám na dopravní mapy, tak jakmile se dostanete z okruhu na D5, už od Rudné se pohybujete velmi pomalu až ke Královu dvoru, teprve pak se ta dálnice rozjíždí. Ale chtěl jsem tím říct, že ty obvyklé špunty dneska ještě nejsou tak divoké. Doufejme, že to tak vydrží, ale odpolední špička ještě naplno neodstartovala, takže to budeme sledovat a dáme si průběžně vědět.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Očekávají se ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer přijdou od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Bývalý fotbalový reprezentant Michal Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár s PAOK Soloň. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva. První bouřky jejich příchod očekávali meteorologové. Po extrémních vedrech se vytvořily v Pošumaví i pod Krkonoší krátce popoledni. Na Prachaticku a Českokrumlovsku padaly kroupy o velikosti 2 až 5 cm. Tedy podobné pingpongovému míčku. Bouřky postupují severovýchodním směrem. Kriminalita v České republice zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to hlavně u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat tzv. Zážitkové násilí. To znamená násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes NSZ zveřejnilo. 5 lidí bylo zabito při střelbě ve městě Štáde na severu Německa. Podezřelý byl zadržen, oznámila to policie. Motiv činu je podle ní zatím neznámý. Policie vyzvala, aby se lidé vyhnuli oblasti zásahu. Místní média uvedla, že se čin stal v mládežnickém centru. To byly zprávy, po nich si poslechněte Scorpions na Rádiu Beat.

Journey na Radio Beatek, Don't Stop Believing, takhle přesně v 15.15 tady na Beatu v pondělí s datem 29. června, což je den, kdy slaví svůj svátek Petr a Pavel, tím pádem i náš vejvodka, kterého nejvíc zaujalo v dnešním kalendáři to, že je Mezinárodní den bahna, což je pravda, to můžete oslavit, můžete se klidně ponořit, máte-li bahno, ale pozor, v tomhle počasí to bahno bývá takové tužší. Ale není to jediná věc, kterou můžete oslavovat, protože dneska taky slaví svátek všichni rybáři, to je důležitá věc. Potom všechny pánve na vaflebacha, ne vafle, ale takový ty pánve s těma jehlanama, to, na co se nalývá těsto, aby z toho nakonec vafle vypadla, tak to se dá oslavovat. Ještě byste možná v tuhle chvíli mohli zvládnout oslavit den mezinárodní, kdy si berete své potomky do práce, aby vás tam odváděli od práce. No a taky můžete oslavovat třeba Mezinárodní den všech foťáků, což by mohl dělat třeba kolega Ota Seman, protože ten ověšen foťákem chodí pravidelně a přijde, předpokládám, takto ověšen i dneska večer po 8. hodině.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

skoro, že je to marný. Slavice dneska dá spousta věcí, ale vzhledem k tomu, že na mnoha místech se pivo přezdívá bahno, tak vítězem dnešních mezinárodních dnů je skutečně ten, kdy se oslavuje bahno. Na obrázcích popisu tohoto dne sice pravda pivo ve focení není, ale jak si to kdo přeloží, no tak si to přeloží a podle toho se může zařídit. Nechám na vás i jak to budete oslavovat v těchto perných dnech a parných dnech, tak to může být třeba i propojení s naší beatovou detektivkou, čímž pro boha nikoho k ničemu nenavádím a o mladší 18 let už vůbec ne. Ale jak dobře víte, tak dneska ráno padl v detektivce první zmrzlinovač od Senkoru, který je takovým multifunkčním strojem. Dá se v tom dělat ledový kafe, dá se v tom dělat zmrzka, vymyšleno je to na jogurty, ovoce a podobně, ale pokud se namrazíte pivo a já vám víc než 18, tak pro mě, za mě si udělejte zmrzlinu i z piva. Pokud jste nevyhráli dneska v detektivce, budete mít ještě šanci třeba zítra nebo pozítří nebo popozítří. Detektivky v tomto týdnu totiž všechny mají jedno pojítko a to je stejná výhra, která i s obrázkem a odkazem je umístěna na našem beatovém webu. Takže se klidně podívejte, ať víte, do čeho jdete. Adresa je www.radiobeat.cz a já vám zítra po deváté opět budu držet palce.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 9. Hledání party. Mezi roky 1994 až 1996. Čte Matěj.
2: Nastala fáze hledání zbytku kapely. Trvala rok nebo spíš dva. Z hlediska dějin vesmíru pouhej okamžik, ale pro nás nekonečná a frustrující etapa. Kromě zkušebny a jejího vybavení jsme ke svým melodiím potřebovali hlavně kolegy. Bubeníka, basáka a zpěváka, anebo zpěvačku, tohle nám bylo vcelku fuk. Že jsme neuvažovali o klávesách, dechové sekci a podobně, to vycházelo z představy, že budeme rychlá kytarovka v klasickém obsazení. S bejvalou partou už jsme se moc nestýkali, bylo tedy po těch lidech nutný pátrat jinde. Internet ještě nefungoval, a tak jsme vylepovali čísla s naším domácím telefonem všude, kde to šlo. A začali volat a chodit první zájemci. Netočili jsme je ani nefotili a je nám to dodnes líto, a to se týká hlavně zpěváků. Konkurzy probíhaly u nás doma na Vinohradech a my si postupně ujasňovali, že náš frontman nemůže nosit sandály, mít na krku velký kříž, nakulmovaný vlasy anebo košily s růžema. Chtěli jsme někoho, kdo by nás jaksi reprezentoval, a za dveřma přitom stávali úplně jiný lidi. Nutno dodat, že překvapení bylo oboustranný, neboť ti nebožáci vstoupili do rozbordeleného pokoje s namalovanýma lepkama na zdi, pak je do nohy kousnul pes Greg a do ruky dostali silný brko, čímž jejich zmatenost dosáhla vrcholu. Ukazovali jsme jim naše nápady a oni do toho zkoušeli něco improvizovat, leč bohužel nikdy nikdo nespíval podle našich představ, který jsme ale konec konců ani my neměli moc ujasněný. A tak jsme zkusili opačný systém, vybrat si mezi známejma dobrýho týpka a tomu říct, ať jde dělat zpěváka. A tak se u nás doma střídali kámoši z klubů a ze skejtový party, který svou osobností a vizáží splňovali podmínku zařadit se, jenže neuměli zpívat. A čas běžel a my nejenže neměli zpěváka, teda zásadní článek kapely, ale basáci a bubeníci z inzerátů byli to samý. Prostě lidi z úplně jiný hudební planety.
3: Možná, že tenhle pán byl Manitou, nebo jen to, co z něho zbylo, připouštíme-li nerealitu. Zeptal se

trocha historie, trocha muziky a skupiny Vohnout, která aktuálně to vypadá, že si užívá nějakou celozávodní dovolenou, protože kdybyste se ptali po nějakém koncertě, tak ten nejbližší, pokud mě moje tady zdroje nematou, tak je až vlastně skoro na konci července 24. v Podštejně v pivovaru Klok se můžete jít podívat na Vohnout. Pak následuje Benátská noc, Homerfest, to jsme pořád ještě v červenci, v srpnu je toho podstatně víc, třeba Šato Valtice prvního, hudba na Vinicích, nebo v Kutné Hoře, na Vinných sklepech, tam budou 7., 8., potom v Krásné Hoře nad Vltavou a tak dále, a tak dále. Kdo by si chtěl užít nějaký ten koncert, nějaké zajímavé muziky o něco dřív, no tak může třeba právě dneska vyrazit do divadla Bolka Polívky, protože z aplikace přišla tady zpráva právě odtud a říká se v ní všechny posluchače zajímavé a netrační muziky zveme na koncert výjimečného trumpetisty Laca Déčiho, který má dnes koncert na letní scéně divadla Bolka Polívky. Dneska od 19. v Amfiku na Kravýhoře v Brně, těšíme se na vás a vy to berte jako jeden z typů.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme k dopravě, býťáci, ještě než sem lítne Pepi Klábusovej a přinese čerstvé zprávy. Platí to, co jsme si říkali před nějakou chvílí, a sice, že výjezd z Prahy na D5 se nám začíná plnit. Nezvykle je to opačný směr než obvykle. Pokud se tudy vydáte, no tak postojíte už v podstatě někde od Lochkova nebo Slivence, protože odsud se táhne, nechci říkat, že nehybná kolona, ale zas úplně kvapem to nejede, tak taková posouvající se kolona až k tomu sjezdu na D5 a odtud se přesně takhle chvíli stojím, chvíli jedu, budete posouvat až někam k Berounu. Teprve pak dopravní mapy svítí zeleně. Do té doby to hýří různými barvami, počítejte, že ten výjezd na D5 je dneska takový komplikovanější. Naopak zcela tradiční je výjezd na druhou stranu, tedy na D8, kde postáváme už od Hloubětína nahoru do kopce k Letňanům, a z druhé strany se myslí tedy od Kbelského letiště z Novopatské, počítejte, že je taky v Praze poměrně hustý provoz. Před Brnem, kde obvykle strašívávám tou kolonou, která vede od Prahy, vám řeknu, že máte skoro až na ten konec cestu úplně volnou, ale kolona se tvoří z druhé strany. Někde od Rousínova, počítejte k Brnu na D1, že postojíte, a ze spora na D2, tam to zase začíná někde na úrovni Blučiny, chcete-li. Tak tady jsou práce na vozovce, tam to odstartuje a pak už té koloně vydržíte až někam k Brnu. To jsou tedy špunty. Ještě bych tady měl pár nějakých ťukanců, které hlásíte třeba z okružní ulice v České Lípě, kde je nehoda autobusu s osobním autem. Na 112 u Bácovic na Plahřimovsku nepodjedete aktuálně, padl tam strom přes vozovku, hasiči to řeší. Vážná dopravní nehoda je v Karlových Varech v Zejerově ulici, došlo tady ke kolizi motocyklu s chodcem, na místě jsou všechny složky IZS, jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správný hračky. A ty má Pantec, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantec a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantec.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Očekávají se ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer přijdou od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Daria Vidmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v prvním kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulové podlehla 5-7-3-6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a 16. nasazeným Larnem Tianem prohrál 1-6, 4-6, 7-6, 3-6. Vláda potvrdila účast prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Delegace bude ale premiér Babiš. Ten po jednání kabinetu řekl, že pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své účasti. V zájmu České republiky podle něj je, aby spor o účast na summitu NATO nepokračoval. Hlava státu nepoletí s členy vlády, ale jiným vládním speciálem. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu ukončili vyšetřování v bitcoinové kauze. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Dnes to řekl náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Spojené státy a Irán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných útoků a zítra budou pokračovat v jednání v katarské metropoli Doha. Tehrán a Washington se před 11 dny dohodly na příměří. V minulých dnech ale znovu docházelo k ozbrojeným střetům a americký prezident Trump Iránu hrozil obnovením válečných operací. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
2: Radio Beat. Classic Rock.

0: Floyd na rádiu Beat a What Do You Want For Me, ta je za námi. Je 4:15, Standard Rubáš přeje příjemné pondělní odpoledne Petrům Pavlům, obzvláště pak taky Bahnu, obzvláště, protože i Bahno dneska slaví svůj mezinárodní den. Chcete-li něco dalšího, no tak se můžete třeba chytit toho, že je dneska mezinárodní den foťáků nebo rybářů, nebo se máte takhle přes prázdniny objímat, brát si děti do práce a pánové na wafle, ty mají dneska taky svůj speciální mezinárodní den. Tak to jsou takové záminky k tomu, kdyby si někdo náhodou chtěl udělat večírek při pondělku a potřeboval by si to doma nějak obhájit, tak si z toho můžete být jáci klidně vybrat nějakou tu svou oblíbenou záležitost a tu potom patřičně oslavit. My budeme pokračovat s další muzikou a to klidně berte, že je k té vaší oslavě, ale zároveň se taky pojďme s Martinem podívat na D8.
1: Ahoj, D8 časně do Prahy, od Klíčan se téměř zastavíte a pak pojedete rychlost mezi 5 a 10, protože u zdip to vypadá, že je minimálně jedna nějaká ťukanost. Takže do toho nikdo nepřistaňte.
0: Ano, ať nám tam nepřibyde další ťukanost, protože jedna tam je a ta je hlášena právě, jak to přesně Martin říkal, před odbočkou na zdibe, před tím sjezdem a ta kolona zatím teda neroste, zatím platí, že je fakt od těch Klíčan někde u té pumpy OMV směrem na Prahu, to tam začíná a odtud to spíš stojí, než že by to jelo. Uvidíme, jak se bude situace na místě vyvíjet dál, pakliže by k tomu přišla nějaká doplňující zpráva, nedej bože, aby to bylo uzavřeno, tak bych vám dal pochopitelně hned vědět. Zatím je to jenom o trpělivosti.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Kdo nejodluje s námi, ten neodluje proti nám, řekli si Focus a udělali právě tuhletu věc. Ta dohrála na beatu v 16.1.40, kdy s vámi je standardu váš přijdu příjemné odpoledne a už taky celkem pevné nervy na to cestování, ať už tam či zpátky. My jsme se bavili hodně o dálnici D8, protože Martin se ozýval právě od tamtud.
1: Ahoj, D8 směrem do Prahy, od Klíčan se téměř zastavíte a pak pojedete rychlost mezi 5 a 10, protože u zdib to vypadá, že je minimálně jedna nějaká ťukanost. Takže do toho nikdo nepřistaňte.
0: Ano, ťukanost je někde na úrovni Auto Outlet a k začátek té kolony na Prahu už je před sjezdem na Klíčany. Před malou chvilkou jsem říkal, že to je na úrovni té pumpy OMV, tak v tuhle chvíli už o něco dřív, řekněme, když se člověk mrkne do mapy, tak od Panenských Břežan nebo od úrovně letiště Praha Vodochody, tady vzniká špunt, který je poměrně hustý a poměrně pomalý. A bohužel pro vás na Prahu je ta nehoda ještě před tím sjezdem na zdiby, to znamená, že ten vás nezachrání. Pokud byste to chtěli někudy objíždět, tak je potřeba právě sjíždět dřív, třeba na Odole na vodu a tudy právě třeba po Staré, byste se teoreticky mohli vyhnout téhleté situaci. Na druhé straně, když to uděláte právě tímhletím obloukem, nebudete asi první, koho to napadlo, takže i tady počítejte, že se to v některých místech může zpomalovat. Další postřehy dopravy sbírám třeba na čísle 210 32 33 34.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to vidět, podíváme se, co je nového. Tak třeba brněnská dálnice D1 na 44. kilometru na Prahu, tady počítejte s porouchaným osobákem, nově čerstvě. Pak tady mám jednu zprávu, je to příjezd do Rasperavy od Liberce, dočasně uzavřeno. Probíhá tady vyšetřování, došlo tady k havárii osobního auta do stromu, je vážná, na místě jsou všechny složky IZS. Další, co tady máme, je příjezd do Bukovic od Brna, kde počítejte s tím, a to jsem teda v dopravě ještě nikdy neříkal, že tady nastává dopravní problém. Roztekl se tam asfalt v celé šíři vozovky. Jedete-li v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Julia Fučíka, je nehoda dvouosobních aut. Policisté jsou na místě, vyšetřuje se. Na 22 u Zahořan na Domažlicku je hlášena kolize motocyklu s osobním autem. Tak tady další jedno vyšetřování. D8 stále stojí od Panenských Břežan směrem na Zdiby, pak se teprve rozjíždí v opačném směru od Hloubětína nebo k Belského letiště. Počítejte nahoru na Letňany, že je poměrně hustý provoz. Ten je taky na D1 z Prahy pryč, v úseku Modletice Popovice, to je ale taková v podstatě každoodpolední specialita a záležitost způsobená tím odbočovacím pruhem, který je tam vpravo, a jak se ukázalo, tak je to složitost obrovská, takže tady zpomalíte. Počítejte s tím, býťáci, jezděte opatrně, všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Očekávají se ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer přijdou od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zítra vstoupí do Wimbledonu zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vítko Přiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolina Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Cena roční elektronické dálniční známky zůstane od příštího roku na současné částce 2570 korun. Nezdraží ani krátkodobé kupony. Zůstanou přitom zachované slevy pro nízkoemisní auta. Dnes o tom rozhodla vláda. Zrušila tak valorizační mechanismus, který každý rok upravoval cenu dálničních známek podle výše inflace a růstu délky dálniční sítě. Předseda poslanecké sněmovny Okamura a předseda senátu Vystrčil vystoupili se svými projevy na parlamentním summitu NATO v tureckém Istanbulu. Oba se týkali především výdajů na obranu. Okamura uvedl, že státy by měly mít suverénní a moderní armády. Vystrčil ve svém projevu podpořil Ukrajinu. Apeloval také na jednotu států NATO. Části benzínových pump v Moskvě došlo palivo a byly nuceny svůj provoz pozastavit. U zbývajících, které ještě pohonné hmoty mají, se dnes tvořily dlouhé kolony. Domácí trh s palivem v Rusku byl narušen ukrajinskými útoky na ropné rafinerie. Prezident Putin to o víkendu poprvé veřejně přiznal s tím, že problémy s dodávkami pohonných hmot panují po celé zemi. Zároveň ale dodal, že situace není kritická a pracovní skupina se snaží zajistit dostatečné zásoby. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich přichází další rocková pecka na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Já tomu Oldovi v téhle té písni nejenže věřím, ale přesně vím taky, o čem, že to je. Inu, když máte psí hotel aktuálně od jezivčíka po bobtaila a dva maliňáky, tak nejenže já nesnídám sám, já dokonce ani nevečeřím sám, nechodím sám spát, nechodím sám, když na to přijde ani na záchod, ale zase o to je to větší legrace. Katapult dohrál tady na beatu 12 minut po páté, my můžeme pokračovat další muzikou, dáme AC, Johna Lennona, Bruce Springsteena a bůh ví, co mě ještě napadne.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Nedá se svítit, býťáci, pojďme opět na silnice, na D5 se nám přibyla jedna taková událost, nijak dramatická, ale dobré je o ní vědět. Na 22. kilometru z Prahy pryč je teď porouchaný osobák, bude kolem něj spousta pohybu, neměl by překážet úplně v jízdních pruzích, přesto projíždějte velmi opatrně. Další jeden padlý strom je teď aktuálně hlášen v nádražní ulici v Oslavanech, tedy neprůjezdno, hasiči na místě. Brno, Vídeňská ulice, tady pozor, fouká tam a poletu tam kusy polystyrenu po komunikaci, což leckoho může tak jako překvapit a způsobit to nebezpečnou situaci. A pak, že polystyren ve stavebninách není, že jo. 8:30 příjezd do Jihlavy, jeden jízdní pruh uzavřen, havárie osobního auta. Na hradecké dálnici je porouchaný nákladák na 31. kilometru směrem z Prahy pryč. Projíždějte, prosím, velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Čeští hokejbalisté ve finále mistrovství světa v Ostravě prohráli se Spojenými státy 1-2 po prodloužení. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantručková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu a ovládli celkové pořadí seriálu dvojek bez kormidelnice. Mistr světa Sebastiany Ogier se po 15 letech dočkal druhého vítězství v řecké rally. Zvítězil s téměř minutovým náskokem před Nevillem. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. Čeští reprezentanti v boxlacrosu porazili Německo 12-11 po prodloužení, přesto skončí ve skupině poslední. Zítra je čeká play-in o postup do čtvrtfinále. Naše ženy podlehly Nizozemsku 7-11 a v základní části nastoupí už dnes od 18:30 proti Izraeli. Finská golfistka Komulainenová vyhrála v rozstřelu turnaj série Ladies European Tour v Berouně. Nejlepší z Češek Sara Kousková skončila 20. To byly menšinové sporty.

McLean, American Pie, ta je za námi. 17.40, přesný čas pro ty, kteří by si chtěli štelovat hodinky. Takhle při pondělku se sluší říct, že nejenom kolik je hodin, ale taky, že s novým týdnem přichází nové povinnosti. Ale myšleno tedy v milém, protože tohle je něco, co nás, myslím, leta letoucí baví, vybírat si muziku, kterou si pustíme příští týden. Má to trošku spojitost s tou anketou, která dneska o půlnoci zmizela. Ta byla ryze zahraniční a všechny ty desky spojoval stejný rok vydání. A teď je to stejně, akorát jsou všechny tuzemské. O to je možná to rozhodování nějaké takové těžší. Krausberry, poslední nádražák, ti jsou teď ve vedení. Za nimi Kabác, El Presidento, taky Proteus a Závislosti, to je další jedna deska, pro kterou můžete hlasovat. Petr Janda, Až se mi nebude chtít, nebo Holeček Marcel Projekt, Light Up Your Fire, nebo Rybičky 48 a jedeme dál. Takhle to vypadá teď seřazeno, jak jsem to četl na beatovém webu, jestli to tak zůstane, nebo jestli to přeházíte, změníte, potvrdíte favority nebo posunete outsidery směrem k těm postupovým šprušlím, no tak to máte, býťáci, jen a pouze ve svých rukách. Na www.radiobeat.cz je to hned vpravo nahoře, nejde to přehlédnout, mrkněte se tam a klikněte na tu desku, která z té nabízené šestky je vám úplně nejmilejší.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Dorota Pešková osobně ještě za starých časů s kapelou Warlock ti právě teď dohráli. 7.53 je přesný čas, Pepik připravuje poslední dnešní čerstvé zprávy, já připravuju první Six O'Clock Rock tohoto týdne a všemu tomu předchází tenhle čudlik.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Je to čudlik dopravní a po něm si musíme říct, jak to v dopravě vypadá. Takhle v porovnání s jinými všedními dny bych chtěl působit velmi pozitivně, protože to opravdu na první pohled v dopravním pach je lepší. Ale jedete-li po Hradecké dálnici na úrovni Poděbrad, tam i zpátky počítejte nikoli s kolonou, ale pomalejším provozem. To platí v tuhle chvíli. Taky D2, která na 44. kilometru ve směru z Brna pryč hlásí roztrhané pneumatiky z nákladního auta na příč celou tou vozovkou, projíždějte velmi opatrně, hlavně se nelekněte. Jedete-li z Českého Krumlova směrem na Benešov nad Černou, tak se vyhýbáte havárii cyklisty, která se řeší. Na D7 počítejte s porouchaným nákladním autem ve směru z Prahy pryč, ten tam může lehce překážet. Potom tady mám ještě Prahu a Budějovickou ulici, hlášenou tam je nehoda dvouosobních aut. No a jedna taková je potom ještě na D1 znovu, ale to se bavíme o 213. kilometru. Jakože na Brno z hora dolů od Ostravy. Počítejte tady na tom 213., že je taky nehoda dvouosobních aut a probíhající vyšetřování.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Očekávají se ojedinělé přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer přijdou od jeho západu přehánky a bouřky četnější i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: České barvy na mistrovství Evropy v Paříži bude od 10. do 16. srpna reprezentovat 12 plavců v čele s dvojnásobnou šampionkou ze 100 i 200 metrů volným způsobem Barborou Semanovou. Stříbrnou medaili z kravlařské stovky bude obhajovat Barbora Janíčková. Na bronz z motýlkářského sprintu se pokusí navázat Daniel Grací. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 40-47 a nafta za 36,47 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na víkend a na dnešek činily 40,46 za litr benzínu a 36,40 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. Prezident Pavel na summit poletí vládním speciálem, ale delegaci nepovede. Ministr zahraničí Macinka potvrdil, že prezidentská kancelář s jeho rezortem komunikuje. Jaké přesně bude mít kompetence a program, ale nezdělil. Největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárně, začal zavážet palivo do dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Oznámili to dnes SE, ve kterých většinu akcí drží skupina Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Je už pěknou tradicí, na které nehodlám vůbec nic změnit, že po 6. hodině odpoledne se tu ve všední dny bavíme právě o muzice z 60. let. A však není výjimkou, jednak protože jsem to už říkal, a jednak protože jste na první poslech museli poznat, že tohle to je muzika stará. Ale dobrá, v rámci Six O'Clock roku jsme sáhli prozatím po těch osvědčených kusech, a tam určitě můžu počítat jak Vanilla Fudge, jejich You Keep Me Hanging On, tak i uskupení Martha and the Vandellas s touhletou písní, která možná dneska je malinko víc známá v podání Rolling Stones, a kdo zapátrá, zjistí, že těch verzí je víc než dost. Jmenuje se právě Dancing in the Street. Do třetí nohy v rámci toho dnešního Six O'Clock roku vás vezmu za kapelou, která možná tak trošku zapadá v tom dnešním pohledu zpět na ta 60. léta. Ti, kteří dneska určitě si můžou říkat Fajnšmekryři, tak si na ní dobře pamatují, ve sbírkách ji mají a třeba i sem do beatu se tu a tam ozývají, že bychom mohli dát něco od kapely Spooky Toot. Tak tedy dáme Spooky Toot, Spooky Too a Love Really Changed Me.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Queen na rádiu B-Take, Radio Gaga, tahle věc je právě teď za námi. Já tady pozorně sleduju předpověď počasí, ano, bouřky se na nás valí, to je pravda taky, ale poslouchám celé odpoledne Pepu Lábuse, který slibuje citelné ochlazení, tak jestli mistr do zítřka pocítí ty 2 stupně, tak mu teda závidím, počítejte s tím, že porno a vedro bude i v těch následujících dnech, i když tabulkově teplota má klesat zítra na 31, ve středu na 27, ve čtvrtek na 25, tak pořád je to ještě takové počasí, ke kterému se, myslím, víc než dost hodí zmrzlina. No a vy si můžete zmrzlinu vyrábět sami, svoji vlastní, jakou uznáte za vhodné. Někdo půjde cestou jogurtu, někdo půjde cestou ovoce, někdo to smíchá dohromady. Budou jistě i tací, který do toho budou lít pivo, aby zjistili, jaká je pivní zmrzlina. To všechno se smí, protože zmrzlinovač je v tuhle chvíli k dispozici a bude i zítra ráno. Zmrzlinovač Senkor je potřeba si říct, který umí nejenom ty zmrzliny, ale třeba taky ledovou kávu a v podstatě to dělá celý za vás až do objemu 1,5 litru, takže můžete klidně někoho pozvat na večírek se zmrzkou, s kávou, s čímkoliv, co vás zaujme v některém z těch mnoha programů, které tahle ta mašinka umí. Říkám to, protože tahle mašinka je schovaná v detektivce. Dneska, pravda, jedna už taková si svého nového majitele našla, ale zítra tady bude připravená další jedna takováhle chytrá mašinka, kterou jsem poslali z Planeo Elektro, no a vy tím pádem můžete být jejím novým hrdým majitelem, když tedy uspějete v té zítřejší ranní detektivce tady na

beatu u Vejvoďáka a dáte dokupy všechny nápovědy, které on tady dneska pracně vymýšlel. Chtěl bych vám poradit, ale sám nevím, co zítra z té detektivky vyleze. Takže vám jenom poradím, abyste si nabili telefony, předpřipravili si číslo 210 32 33 34 a byli ve střehu.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Výzkumníci ve Vídni vytvořili nejmenší QR kód na světě o ploše necelých 2 mikrometrů čtverečních. Čitelný je jen elektronovým mikroskopem. A k čemu je to dobré? Technologie umožňuje uložit na A4 až 2 terabajty dat.
0: Vítoskop.
1: Málo kdo si to uvědomil, ale mobilní hra Pokémon Go pomohla vytvořit obří databázi 30 miliard prostorových snímků, které dnes slouží k přesné navigaci autonomních doručovacích robotů. Hráči snímali okolí kvůli odměnám, přičemž souhlas s komerčním využitím dat byl ukrytý v podmínkách.
0: Vítoskop.
1: V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
2: Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
1: Poslouchali jste Vítoskop.
0: Rádio.

Moment Brothers Band na rádiu, vítáme Night Rider, ta je za námi. Ještě nějaký čas mi zbývá a hodlám ho vyplnit spoustou muziky, jak to tak počítám, Vládě Mešík, Moody Blues i ZZ Top by se tam mohli vejít. Ale zároveň už je taky nejvyšší čas na to, abych vás tak trošku zkusil nalákat na to, co přijde po mně, nikoliv Potopa, ale Jaroslav Císař a jeho krásné nálezy, která budou pokračovat v tom seriálu, který už je nějakou dobu v éteru, jmenuje se Svět uchvácený rokem, čeká nás čtvrtá část. Zaměřená na Německo, což je takový obecný popis toho, co se bude hrát v příští hodině tady na Beatu. Na webu, našem beatovém v programu, najdete konkrétní popis toho, co nás čeká po 7. i toho, co nás čeká po 8. Těšte se na Otu Semana, ten má na hrbu dnešní večer. No a Martin Vysušil to uzavírá svou 11, která má dneska v podtitulu slovo rádio. To spojuje všechny ty skladby, které jsou do té 11 nachystány. A že jich 11, to už snad ani nemusím říkat. Y'all still want me to come with you?

Tak to byl on, nikoli v pražský démon, ale Vláďa Myšík z jeho Špejchar Blues. Muzika poslední, aspoň pro naše pondělní odpoledne tady na beatu. Další muzika už budíš podvečerní a potom ta večerní. Co od nás čeká, jsem říkal, tak jenom dodám, že se loučím, nechávám vás v dobrých rukách, přeju vám příjemný zbytek pondělí a zítra od polku po 14. se na vás budu těšit.

Radio Beat. Jistě chceš, aby takhle skvěle šlapala i tvoje výroba. No ale k tomu potřebuješ ty správné hračky. A ty má Pantek, dodavatel softwaru Aveva pro průmyslovou automatizaci. Pantek a Aveva. Tvoji parťáci k digitální transformaci. Začni na Pantek.cz. Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás před nadcházející dobou prázdnin a dovolených u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní závěrečnou čtvrtou část minisérie Putování za rokovou hudbou po světě, kterou tentokrát uvádím pod hlavičkou Svět uchvácený rokem, jsem věnoval rokovým souborům z Německa. Zahájili představitelé progresivního roku soubor Ramses. K jejich založení došlo v roce 1972 Hanovru, kde provozují i své nahrávací studio. Nejprve si říkali Ramses II, ale po vítězství v soutěži rokových kapel v roce 1974 a podpisu nahrávací smlouvy u Sky Records si název zkrátili. Její skutečný průlom se datuje od roku 1976, kdy připravili i své debutové album, kde se dočkalo nadšeného přijetí rokovými fanoušky. Po vydání druhého alba v roce 1978 musel ze zdravotních důvodů ukončit svou kariéru dosavadní zpěvák Herbert Nato. Hledání jeho nástupce pak bylo dlouhé a obtížné, ale podařilo se. Jeho nástupcem se stal Reinhard Schröter. Ramses se podobně jako řadě jejich hudebních souputníků ze 70. let příliš nedařilo vklouznout i do rokového provozu 80. let. Dnes už má kapela na svém kontě 5 velkých desek. Mezi těmi posledními však měla letité přestávky. Z té zatím stále poslední, 5. z roku 2014, nazvané Firewall, zazněla ukázka Save the World. Ramses podle svého webu plánuje i další nahrávky, ale kdy a zda se objeví, je stále zahaleno mlhou. Následuje soubor symfonického hard rocku, který si říká Saris. Vznikl v roce 1981 v Bochumi zásluhou členů rozpadlé skupiny Review. Hlavní inspiraci pro vznik téhle formace hledali v tvorbě kapel, jakými byly Genesis, Camel, Kansas nebo Saga. Jejich první singl z roku 1983 ale neměl prakticky žádný ohlas. První roky jejich existence znamenaly spíše přešlapování na místě, které vyvrcholilo i čtyřletou přestávkou v jejich činnosti. Saris své debutové album Dead End Street vydali až v listopadu 1993. Na postu bubeníka zde ještě figuruje Helge Bunkertová. V následujícím roce však skupinu opustila. Ostatně fluktuace muzikantů v sestavě kapely je dosti značná. Dnes už mají Saris na svém kontě celkem 5 alb. Zatím poslední z roku 2020. Já vás dnes s pomocí Rádia Beat pozvu k poslechu skladby Your Eyes z jejich první velké desky Dead End Street z roku 1993.

0: Otřesné nálezy.
1: Skupina 69 se pojmenovala přesně podle roku svého vzniku, to je 1969. Vznikla v Bad Kreuzbachu. Tvořila je dvojice klávesisty a hudebního všeuměla Armina Stöva a bubeníka Rolanda Šupa. Stöv byl hlavním autorským pilířem souboru. Svoji činnost nejvíce rozvinula v roce 1972, kdy se zúčastnili rockových festivalů ve Würzburgu a následně v Saarbrückenu. Hudební kritici v jejich tvorbě viděli hlavní vliv Keese Emersona a dalších projektů, na kterých se podílel jako The Nice nebo trio Emerson, Lake & Palmer. Na podzim téhož roku fakt 69 vydali své debutové album Circle of the Crayfish, ze kterého dnes ve vysílání rádia Beat zazní ukázka Becoming Older. V roce 1973 se pak 69 zúčastnili společného turné s Golden Earring a triem West Bruce Elling. Na svém kontě mají také koncertní dvojalbum z roku 1974. Jeho základem se stala vystoupení skupiny na zámku v Mainzu a koncertním sále Fabrika v Hamburku. Armin Stöve spáchal v roce 2005 sebevraždu. Bylo mu pouhých 55 let.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Zástupci gotického metálu z Mannheimu v Bádensku-Württembersku si zvolili ke svému pojmenování nepříliš povzbudivou hlavičku krematory. Na hudební scéně se objevili v roce 1991. Dnes produkují melodický gotický metal a začali v tomhle žánru v Německu tradičně jako death metalisté. V roce 1992 je poněkud zjemnil příchod blonďaté hráčky na klávesi Katrin Jülichové, i když se na obalech desek krematory tváří očekávaně metalově zarputile. Skupině se záhy podařilo prorazit. Získala si přízeň německé televize i zájem německých fanoušků, protože najednou jako lavina vystupovala na řadě zdejších festivalů. Soubor má už za sebou zhruba 30 let působení na hudební scéně. Za tu dobu stačil natočit 17 studiových a také 7 koncertních alb. Výjimkou je pouze období 2001 až 2003, kdy si dopřál rozpad. Dnes ho na rozhlasových vlnách Rádia Beat uslyšíte v instrumentální nahrávce Sehnsucht neboli Touha. Je v jejich tvorbě jednou z akustických výjimek. Původně se objevila v roce 1996 na jejich čtvrté velké desce Krematory. Jejíž reedice z roku 2007 nese název Das Deutsche Album.

Skupina progresivního roku Gomora pochází z Porýní, kde se objevila na rockové scéně v roce 1969. Působila pak nejvíce v Kolíně nad Rýnem. Do své tvorby zakomponovávala prvky blues a psychedelie. Už v následujícím roce připravila pod názvem Trauma své debutové album. Bylo naspíváno v němčině. O rok později je ale pod stejným názvem přetočila do angličtiny. V roce 1972 skupina přidala do své diskografie další album. Mnoho dalšího toho však nestihla, protože se soubor v roce 1973 rozpadá. V dnešní programové nabídce Rádia Beat zazní od souboru Gomora skladba Deadland z anglické verze jejich debutového alba z roku 1971. Gomora je v německém roku zřejmě synonymem nezdolnosti. Po zhruba 15 letech se zde objevila další stejnojmenná kapela, která však vyznávala metal. Rozpadla se v polovině 90. let, ale v roce 2018 překvapivě povstala z popela.

0: dobít krásné nálezy.
1: Teď zamířím na úplně odlišnou hudební parketu, a to k představitelům melodického hard rocku, kteří si říkali Topaz. Soubor vznikl v roce 1979 ve Frankfurtu nad Mohanem, především zásluhou skladatele, textaře a zpěváka Dietra Brandt-Gudáta. Brandt-Gudát začínal počátkem 70. let v duu, které si říkala Alpha and Omega. Ovšem Topaz to byl zcela jiný šálek kávy. Už za rok se na trhu s gramodeskami objevilo jejich první a jak se později ukázalo i poslední album, nazvané pouze názvem kapely Topaz. Jednalo se o kolekci přehledných melodických rockových skladeb. Podílel se na něm i známý muzikant rumunského původu Michal Kretu, který se usadil v Německu. Deska urodila hned 3 singly. Jeden z nich, Hurricane, který je často zařazován do výběru německého roku, si budete moci za moment poslechnout na frekvenci Rádia Beat, jenže soubor svůj příznivý rozjezd s ohlasem u posluchačů neunesl. Rozpadl se a jeho členové pak marně hledali štěstí na solové dráze. Samotný Dieter Brandt-Gudát si v Římu 1991 vzal pod vlivem depresí život.

0: Legacy na Radio Beat.
1: Legacy Pilots, představitelé progresivního symfonického roku z Hamburku, kde došlo k jejich založení v roce 2018, zosobňují zařazováním pop-rockových prvků do své tvorby cílený návrat do 70. let. Původním záměrem bylo, že to bude pouze studiová formace, ale i tohle se pragmaticky změnilo. Skupina má již na svém kontě 7 velkých desek. Z toho poslední 2 vyšly letos. V současnosti se jedná do značné míry i o mezinárodní hudební společenství. Podle Franka Úze, zakladatele a hlavní autorské osobnosti kapely, se kterým tenhle projekt stojí a padá, vzdává poctu především progresivnímu roku 70. let, která vyplývá z jeho smutku nad nezvratnou skutečností, že nás opouštějí velké osobnosti rockové hudby takového kalibru jako David Bowie nebo Keith Emerson. Tvorba Legacy Pilots se vyznačuje bohatými aranžmá a Frankovi se daří získat jako hostující muzikanty i hvězdy mezinárodní rockové scény, jako například kytaristy Stevie Morse z Deep Purple nebo Jenna Mitchella z Arény, který rovněž zpívá. Basistu Petera Revovase z Merillion a podobně. Z diskografie Legacy Pilots jsem sáhl po skladbě Better Days. Pochází z jejich 3. alba The Penrose Triangle z října 2021. Frankus na desce pracoval 1,5 roku a bral je také jako oslavu 50. výročí vydání alba Turkus trojice Emerson, Lake and Palmer. Ze studia Rádia Beat za vámi tedy míří slíbená skladba Better Days.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: A jsme u kapely Octopus, jejíž jméno nosí doslova zástupy hudebních souborů po celém světě. Ta její německá podoba vznikla v roce 1973 ve Frankfurtu nad Mohanem. Do svého rozpadu o 10 let později vydala 4 studiová alba. První dvě ve stylu hard rocku se považují za nejzdařilejší. Dominují jim výrazné plochy klávesových nástrojů a syntezátorů v podání Vernela Litaua a zejména vokál zpěvačky Jennifer Henslové. Na dalších dvou velkých deskách začala skupina více koketovat s komerčním hard rockem. Po třetím albu z roku 1980 však zpěvačka skupinu opustila. Jejich s odstupem let vydaná 5. velká deska z roku 2023, nesoucí příznačný název The Lost Tapes, je sesbírána z dosud nevydaných nahrávek. Než se německým Octopus podařilo získat nahrávací smlouvu, tak si nahrávání svých prvních skladeb muzikanti hradili z vlastních prostředků. Jako ochutnávka z tvorby téhle kapely zazní z vysílání rádia Beat skladba On My Mind. Pochází z její druhé velké desky An Ocean of Rocks z roku 1978.

Okolnosti, ze kterých vznikají nové rockové skupiny, jsou roztodivné. Tu, která vznikla v roce 1975 v Kolíně nad Rýnem a říkala si Jail, dal dohromady jeden ze skautů firmy EMI. Prostě jednou představil kytaristu Burgarda Lipse basistovi Werneru Kopalovi. Ti se pak o něco později náhodně sešli při jednom jamování a nakonec se rozhodli spolupracovat jako skupina. Na jaře 1976 pak nahráli v tradici amerického mainstreamu typu The Doobie Brothers album You Can Help Me. Jenže absurdity neměly konce. Než se dostalo do obchodu s gramodeskami, Kopal se vydal vlastní cestou a za jinými svými projekty se postupně rozprchli i ostatní muzikanti. Deska souboru tak zůstala jedinou. Existence souboru Jail tak byla doslova jepičí. Z produkce kvarteta Jail za vámi ze studia Rádia Beat alespoň posílám instrumentální skladbu Bird. Pochází z jejich jediného alba z roku 1976.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: Skupina pojmenovaná Valenstein podle nám dobře známého válečníka z doby 30leté války Albrechta z Valdštejna používala vysvětlující doplněk, že se jedná o symfonický rockový orchestr. Původně si však říkala dosti ohavně Blitzkrieg. A pod tímhle názvem vyšel i jejich albový debut. Kapela vznikla v létě 1971 v městečku Viersen v Dolním Porýní. Později přesídlila do Mönchengladbachu. Jejím zakladatel byl student umělecké akademie z Düsseldorfu Jürgen Dulasse, který prošel výukou hry na klasické piano a klasická hudba ho také obklopovala. Soubor se postupně etabloval jako muzikantské sdružení intelektuálů. Například první solový kytarista je dnes astronomem, jeho následník Američan Bill Barone zase studoval fyziku a astrofyziku. Do mezinárodního obsazení kapely patřil také jednu dobu Nizozemec Jerry Berkers, basista, kytarista a zpěvák. Valenstein připravili v letech 1972 až 1981 celkem 9 alb. Koncem 70. let soubor prošel řadou stylových změn, než jeho existence v roce 1982 skončila. Z jejich tvorby jsem jako poslední ukázku do dnešní nabídky Rádia Beat vybral skladbu Born in the City. Pochází z jejich 8. velké desky Fräuleins z roku 1980. Příště vás jako už tradičně na počátku prázdnin a doby dovolených opět pozvu k poslechu 9dílného prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Na úvod budou připraveni Them True, Cork, Midnight Blue, Peace and Quiet, solová nahrávka Manfreda Mana s jeho kapelou Manfred Mann and Band a další. Vážení posluchači, krásný vstup do období dovolených a prázdnin vám přeje a na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Skupina Valenstein uzavírá dnešní mini přehlídku německé rockové tvorby skladbou z roku 1980 Born in the City.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Večery u repráku.
0: Radio Beat.
2: Tak doufám, že ty repráky máte zapnutý a že jste připraveni na to, aby jsme dali jednak pokec o čemkoliv, o muzice, ale pochopitelně teď vlastně v posledních dnech to největší téma je vedro, který jsme, doufám, že úplně všichni přežili. Ten víkend byl opravdu dost divoký a ono konec konců ještě i dneska bylo slušný vedro, takže i o tom vedru můžeme dát řeč, třeba jakým způsobem vy se chladíte, jestli máte nějaký speciální extra recepty na tyhle věci, ale můžeme dát řeč třeba i o tom, jak to vypadá, když leje, třeba jako jaký jsou bouřky, a můžeme dát řeč třeba i o tom, jaký to je v zimě, jo? Že třeba ono vlastně už za necelý půl rok budou Vánoce, tak klidně můžeme i o té zimě, když máme to vedro, tak aby jsme to nějak kompenzovali, můžeme i o tom dát řeč dneska večer tady na Beatu. Jednak mi můžete volat přímo sem do studia na 210 32 33 34. Můžete mi psát SMSky na 720 001 222. Maily můžete psát na studio@radiobeat.cz, pokud sedíte u počítače a chcete to ťukat do mailu, když byste mi nějaký ten vzkaz chtěli poslat a třeba i reagovat na to, co tady bude dnes večer znít a o čem se budeme bavit. A nebo, to je ještě taková varianta, kdybyste se nemohli dovolat, tak můžete využít naši beatňáckou apku, kde je nahrávátko, když tam prostě nahrajete, co si k tomu tématu chcete říct, nebo tak, tak to není žádný problém. Samozřejmě, že když se dovoláte, dáme řeč, tak potom třeba si můžete vybrat i nějakou tu muziku, kterou pustíme pochopitelně. Jo? Takže takhle ten večer u repráku teď budeme tady servírovat a budeme v něm pěkně tak jako plavat a plynout a užívat si ten dnešní večer. Já jsem Ota Seman, no a přeji pohodový pondělní večer s datem 29. června. Máme krátce po 20. hodině, pustíme si Uriah Heep.
1: Klasický rock.

0: u repráku. Na rádiu B.
1: Pondělní večer u repráku se tak nějak pomalu, ale jistě rozjíždí. Napsal mi tady Býťák Mirek, že vlastně ten víkend jako takovej přežil úplně v pohodě, co se týče toho vedra, protože má doma klimatizaci, což teda chápu, že s klimatizací se to přežít asi dalo, i když ven bych úplně nevycházel. Nicméně píše, a to mi kápl trošku do noty, že se těší teď na to, co přijde, protože je to takový, on tomu říká lovec bouřek, aspoň to, co mi tady napsal, tak že fotí a že fotí blesky a že ho to hrozně baví. Tak v tomhle tom bychom si i docela rozuměli, protože já taky fotím, sice nefotím blesky, ale myslím si, že tohle je docela zajímavý koníček, i když v některých situacích bych si řekl, že to může být i docela nebezpečný, jako vyrazit ven do bouřky, postavit někde foťák na stativ a pak to tam cvakat a snažit se chytit to správný. Přeci jenom je to asi trošku, jak se říká správně česky, vošajslich, ale věřím tomu, že to je hodně zábavný. A potom ten výsledek musí stát za to. Viděl jsem spoustu fotek, kde ty blesky někdo zachycoval a jsou to parádní záležitosti. Jenom, jak říkám, chce to trochu odříkání a vyrazit ven pěkně v dešti. Každopádně mi k tomu ještě Mirek napsal, že by si přál nějakýho o tu Petřinu, tak mu ho klidně pustíme. A jinak vy můžete volat pochopitelně 210 32 33 34. To je telefon sem do studia, pokud tedy chcete dát řeč o čemkoliv, jo? Tak můžete. Samozřejmě budu rád za to, že mi zavoláte a třeba pokecáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku na Rádiu B.
1: Tak se nám večer u Repráku pěkně rozjíždí. Ono to vedro už trošku zmizelo, takže je to docela fajn. Já věřím tomu, že si ten dnešní večer trochu užíváte, alespoň tady v Praze. Já jsem teda jel sem takhle na večer na kole a mimochodem to musím taky zmínit. Včera jsem, byla neděle, byl ten největší pařák, takový opravdu ten rekordní. A já neměl asi lepší nápad, než že teda vyrazím, ne na kole, na elektrokole jsem jel, jo, přiznávám. Ale říkal jsem si, pojedu k vodě. A tak mě napadlo, že bych to mohl dát, je to nějakých 20 kiláků, kam jsem si říkal, že pojedu, tak jsem říkal, 20 kiláčků není zas až tak moc a v tomhletom vedru tak aspoň mě bude trošičku ofukovat, když pojedu, jo. No ofukovalo mě, bylo to jako když se ofukujete horkým fénem, jo, bylo to úplně k ničemu, takže když jsem dojel k té vodě a chtěl jsem se schladit a vlez jsem tam do toho rybníka, kam jsem jel, kam jsem měl namířeno do Horních Počernic, tak musím říct, že teda jsem si připadal, jako když lezu do vany s horkou vodou, kterou jsem si právě napustil. Bylo to úplně totéž, v podstatě ta voda absolutně nebyla osvěžující, takže pak jsem teda tam nějakým způsobem, asi chvíli jsem tam vydržel a pak jsem jel zpátky, ale fakt je, že tedy žádný zázrak to nebyl. Nicméně koupaliště byly narvaný k prasknutí, alespoň tady v Praze a v okolí, tak to nebylo zas tak jednoduchý se někam dostat a jak říkám, já jsem vyrazil tam, kde jsem nečekal, že bude nějak moc lidí, bylo tam teda taky dost, ale doufal jsem, že to bude přeci jenom aspoň trošku osvěžující. No nebylo ani ta jízda, ani ta koupel. Nicméně píše mi tady Roman z Českých Budějovic, ten mi napsal, ahoj o to, já osobně tyhle horka moc nesnáším, to jsme asi dva, proto mám taky raději jaro a podzim než léto, ale zrovna tak nemusím ani moc ty velký mrazy a myslím, že letos bude i zima celkem slušná a odpoledne se u nás prohnala docela pěkná bouřka i s kroupami. Píše z Českých Budějovic. Jestli můžeš, zahraj prosím od Deep Purple Sail Away. No, konec konců můžu, co bych pro tebe, Romane, neudělal. Jenom připomenu, že můžete klidně sem volat do studia 210 32 33 34, jestli chcete dát řeč na tohle téma, anebo třeba můžeme to téma posunout někam jinam, zrovna pokud budete chtít mluvit o něčem jiném, tak klidně volejte sem do studia a můžete třeba i přes bíťáckou apku nahrávat vzkazy. Takže si je pak třeba tady poslechneme, pustíme, jo, což je taky varianta. Pokud apku nemáte ve svém mobilu, tak si ji tam nainstalujte, je to zadarmo a celkem se to asi vyplatí, protože vám nabídne i spoustu dalších služeb. Teď si teda dáme ty Deep Purple Sail Away.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Studio Beat.
1: Jasně, že to bylo únavný, ne? Že ne? Píše mi tady jeden z býťáků, čau, oťas, o víkendu jsme pili a měli puštěný ventilátor i ve stínu, jo? No tak ve stínu, a to bylo úplně jedno, jestli ve stínu nebo na slunci, ten ventilátor honí jenom horký vzduch sem a tam, ale dneska jsem četl docela jako zajímavou myšlenku, nebo tak nějak, že jako fyzika, tu člověk neoblbne, to tak nějak všichni víme asi, a že většina lidí dělá tu chybu, že ventilátor si pustí na sebe směrem. Jo, že nejlepší je proti otevřenému oknu a dát třeba, já nevím, 2 metry od okna, 2,5 podle toho, jak máte velký ventilátor samozřejmě. A nechat to vlastně ten ventilátor pracovat, jakože ten horký vzduch ono vyhání ven a za ním vzniká jakoby chladnější. Jestli v těch vedrech, které teďka byly, ty 40 stupňový, tak jestli to nějak extra pomůže, nevím, o 1, o 2 stupně, když to schladíte za ventilátorem, že to bude lepší, asi nebude. Ale za pokus to stojí, jo? Tak možná, že když máte třeba, já nevím, podkrovní byt a teď je tam docela slušně to horko zůstalo, tak možná pokud byste chtěli vytáhnout ten horký vzduch pryč, tak tímhle způsobem ventilátorem prostě ven z okna. Můžete to vyzkoušet, je to samozřejmě na vás. My si dáme další muziku, to mi tady psal Michal, který by rád slyšel něco od Dream Theater.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Tak vidím, že se vám nechce moc se mnou mluvit, spíš mi radši píšete. Tady třeba napsal Jirka, píše: ahoj, mám větrák na balkoně, vháním vzduch do pokojů 3+1, opačný chod, neměl žádný efekt. Tak na balkoně asi to efekt nemělo, ale říká se, že prý jako, nebo říká, četl jsem to v tom článku, jako nebudu kecat, nebudu dělat chytrýho, ale že když to dáš jako 2 metry třeba od okna a směrem proti tomu oknu, tak by to mělo z toho bytu ten horký vzduch vytahovat. Otázka je, jestli to tam natáhne nějaký studený. V těch úplně největších vedrech tomu moc nevěřím, to asi je úplně nereálný. Nicméně, samozřejmě klimoška je klimoška, jo, ale já třeba musím říct, že vzhledem k tomu, že dělám v rádiu, tak ta klimatizace není úplně nejideálnější, protože pak člověk z toho chraptí. Ani v autě nemám rád, když se skáče do auta a z klimatizace pak zase vylezete ven, jdete si něco dát třeba k jídlu nebo tak a vylezete do toho největšího vedra, pak zase nastoupíte do auta. No, není to úplně dobrý, jo, takže spíš tu klimatizaci i v tom autě chce ladit jenom tak, aby to nebylo úplně tak šolichat, jo. Píše mi tady taky například Michal, píše: příjemná změna na pondělí a to vedro. Po dnešku mi povídej, v práci makáme na opravě silnic, no tak to musí být. To fakt musí. Oprava silnic, to je peklo. Já když chodím kolem těch kluků, který tam makají a fakt dělají balenou, teď to válcujou, jak je to horký, když to tam rozhrabujou těma hráběma a pak to ještě válcujou. No, obdivuju je teda v těch vedrech, jakým způsobem to dokázali. Myslím si, že museli vypít hektolitry vody nebo něčeho jiného. Tady ještě dál pokračuje potom Michal. Vrcholem bylo, že mě jako nováčka zapomněli na odvozu a nějakou hodinu jsem čekal jak Mr. Bean u silnice, než si uvědomili, že při počítání pracovníků jim jeden chybí. Hele, buď rád, že tě nezaasfaltovali. Jo? To je ještě furt jako lepší varianta, že tam jenom zapomněli a pak tě vyzvedli. Každopádně si píše Michal, že by rád slyšel Halloween Universe. Tak jo, dáme si Universe, myslím tím Light the Universe, jestli se nepletu. No tak jo, tak pojďme na ní, jo.

0: Večeri u Rebraku. Na Radio Beat.
1: Ota, Radio Beat, halo.
2: Čau, Oto, tady David, můžu si zahrát písničku na přání?
1: Davide, ono to není úplně přímo, jako že hrajeme jenom na přání. Tady jde o to, že si musíme pokecat. Ty mi spíš teď vysvětli, Davide, jak je možný, že ve 8:45 ještě nespíš.
2: No, mě máme dneska dovolila do půlnoci.
1: Dovolila do půlnoci, ty máš prázdniny.
2: Jo,
1: do jaký chodíš třídy?
2: No, teď půjdu do sedmý, teď jsem dokončil šestou, no, měl jsem samý jedničky na vysvědčení a teď jdu do sedmý.
1: Tak to je dobrý, člověče, samý jedničky, to, hele, dobrý je za tři, takže samý jedničky je výborný, jo, aby jsme byli jako v obraze. Tak to ti samozřejmě gratuluju, to vysvědčení, to si myslím, že na sedmou třídu nebo na šestou a jdeš do sedmý, tak to je fajn, to je super. A ty, řekni mi, co bys chtěl jako za písničku zahrát?
2: A jinak o těch horkách, to je hrozný, já jsem rád, že už se ochladil, dneska u nás byla bouřka.
1: Že jo? No.
2: No, venku u nás bylo 38 stupňů a my jsme si dali na 18 klimatizaci v autě.
1: Ty jo. Hele, a kde byla bouřka teda? Řekni mi, odkud jsi.
2: V Jablonci nad Nisou.
1: V Jablonci?
2: No, byla v Jablonci. No.
1: A velká průtrž mračen, jakože hodně vody?
2: Jo, hodně vody, byly dvě bouřky za sebou.
1: Tak hele,
2: taky byla bouřka v Praze?
1: Právě že ne, hele, tady okolo jenom tak jako blejská, ale v Praze ani kapka, hele, takže fakt vedro a pořád to není ono, hele, potřebujeme slejvák, snad to třeba v noci přijde. No.
2: Jo, určitě, no,
1: jo?
2: Bouřky, takže musím.
1: Tak fajn, jde. Hele, dáme si Ozzyho s Little Ford, to je písnička o těch zmrzlinách, jestli to nevíš, jako jo, to je Close My Eyes Forever, to je Zavři moje zmrzliny navždy.
2: No.
1: Jo, tak jo. Měj se hezky, čau, ahoj.

0: večeri u repráku.
1: Na Rádiu Beat. Ota Rádio Beat, halo?
2: Ahoj, ahoj. Tady Petr.
1: Čau, Petře.
2: Ahoj, jinak jako já jsem upír, víš. Já musím říct jenom vnuci. Jo, jsem alergický na sluníčko.
1: Petr upír, co je alergický na sluníčko. Hele, to je docela dobrý. A jako projevuje se to tak, že vůbec přes den nevylejzáš?
2: No, teďko nemůžu, no. Ona se mi to zhorčilo, jako já jsem měl mírný a letos je to úplně pecka, že 10 minut mi stačí na to, abych byl celý ubikovaný, naopak jsem úplně spalený, ne spalený jako od sluníčka, ale naskaču mi puchej zle, víš.
1: Až tak? No jo, člověče.
2: Kdybych jako šel k bazénu s holkou, tak mi to zabije, druhý den jsem mrtvej.
1: Jo, a tvoje trojky tvoje jsou jako větší teda? Myslím tím zuby, jako klasický upíří, ne? Trojky.
2: Ne, ty nemám, no.
1: Nemáš?
2: To byly jenom ty první, no.
1: Jo.
2: Druhý mi nerostly.
1: Takže ty seš upír, který tím pádem ale trpí hlady, protože jako normální upír ty trojky používá na to, aby tu tepnu jako na bod, že jo?
2: Já vím, no.
1: Takže ty vlastně...
2: No, trpím úplně celkově, no.
1: To věřím, že trpíš.
2: Abych šel zalejt zahrádku, tak jenom ve tmě.
1: Ve tmě, takže ty vlastně, když jdeš zalejvat, tak zalejváš třeba u sousedu, ani o tom nevíš, protože pod mě ty to vlastně ani nevíš, co zalejváš.
2: No, ale občas vyskočí, nevím, no. Občas vyskočí ty zuby, já nevím, no.
1: No, hele.
2: Já mám už 15 let, 20.
1: Jo. No Petře, tak to je těžký úděl samozřejmě pro upíry v tomhletom počasí, tomu věřím. A hold, musíš jenom vylejzat v noci, no. Tak hele, už je tma, já ani nevidím, jestli už je tma, ale myslím si, že už by se mohlo stmívat.
2: No, maligo se stmívá, no.
1: No, tak to je dobrý.
2: Je tady nějaký mrak, no, tak možná bych mohl.
1: Tak možná bys mohl, hele, ven, tak jenom tak opatrně, jo, našlapuj opatrně, ať tě to nesejme, jo. Chceš nějakou muziku zahrát, chlape?
2: Ale prosím tě, Guano Apes bys mohl.
1: Guano Apes?
2: Guano Apes, no.
1: Tak jo, a cokoliv, jo?
2: Japan, Big in Japan, velký Japonec.
1: Jo, Japonce, no tak jo, tak si ho dáme, jo?
2: Děkuju.
1: Tak se měj, čau, ahoj.
2: Ahoj.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Tak, máme tady večer u Repráku, na Beatu teď máme kolik, no 11 minut po 21. hodině pondělní, 29. červnové odpoledne, ten červen už se nám skutečně blíží ke svému konci, k závěru. No a vedra, která o víkendu proběhla, jsou za námi, je to vlastně téma rozhovoru úplně běžný, kdekoliv, kamkoliv přijdete, tam se o tom víceméně lidi baví, ale to ani nejde se o tom nebavit, protože nás to tak trošku zabrzdilo, jo? Já si myslím, že člověk měl třeba plány na víkend, co všechno, kam vyrazí, jaký výlet a tohle. A spousta věcí se odbourávala. Odbouravaly se různé akce, koncerty a podobně, protože ona to opravdu bylo hodně úmorný, to si přiznejme. No, jeden takový recept tady má býťák Tomáš, který mi vlastně ten vzkaz nechával na býťácký apce. To je vlastně celkem dobrá věc, jenom upozorňuji, že býťáckou apku, pokud nemáte v mobilu, tak si ji tam nainstalujte a využívejte ji, protože můžete takhle ty vzkazy nahrát a já je potom tady zpracuju a pustím. Pokud se nemůžete dovolat, tak je to vlastně jednoduchá varianta, jakým způsobem se spojit tady se studiem, tam to nahrávátko stisknete, namluvíte a odešlete, máte to prostě z krku, jo. Ale můžete pochopitelně volat i sem do studia, do vysílání na 210 32 33 34, anebo psát SMSky 720 001 222, jestli nemáte, uložte si, a nebo maily na studio@radiobeat.cz. Pojďme si poslechnout, co Tomáš namluvil na, jako vzkaz na tu býťáckou apku.
2: Ahoj o to, jak zvítězit tady nad těma pařákama, je to úplně jednoduchý, musíš na sebe navlíct co nejvíc teplý oblečení a sednout si na slunko. A nejenom, že během pár minutek, jako po žádným horku už nemáš ani ponětí, ale s trochou štěstí se probudíš ve špitále a špitály jsou klimatizovaný. A v klidu tam úplně pár dnů vydržíš přes ty nejhorší horka. To se dá zvládnout. No a tematicky k probuzení ve špitále, kdybys tam hodil muchomůrky bílý?
1: No tak hele, je to varianta, muchomůrky samozřejmě dáme, ale je tam varianta toho s tím teplým oblečením, nicméně jsou lidi, na který tohle vlastně nefunguje, protože já nevím, jestli jste si všimli, tady po Praze to tak bývá, že jezdí hodně, rozvážejí jídlo pro jednu tu firmu, nebudu jí jmenovat, ale jezdí na kolech, hlavně na elektrokolech, jo, a jezdí jako ďáblové teda. A jsou to vesměs Indové, alespoň podle vzezření bych řekl, jo, mají na hlavě třeba nějaký ten turban a tak. A tohle, tyhle frajeři jezdí těžce nabalený. Oni mají zimní bundy bez ohledu na to, jaký je počasí. Dokonce i na řídítkách mají takový ty návleky, dává se to na kočárky, jakože tam strčíte ruce a je to v teple. A já musím říct, že fakt jako to byla ukázka toho, že to bylo veliký vedro teď o víkendu, protože jsem o víkendu potkal dva, možná tři tyhle ty Indy, který měli u krku tu zimní bundu rozepnutou, tak na 10-15 cm. Ale to už jako bylo známka toho, že opravdu je to vedro veliký, protože oni jinak jsou takhle balený pořád a nikdy, nikdy to ze sebe nesundají. Jo? Vždycky musí být takhle nabalený, ať už je jakýkoliv vedro. A je vidět, že ve špitále nekončí. Teda nevím, vidíme pořád jezdit, tak snad ne. Garáž, muchomůrky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ota Rádiu Beat, halo?
2: Ježišmarja.
1: Ježišmarja?
2: Teď se úplně vyhodil vojsky.
1: Ty se zvyděsil, člověče.
2: Tak dobrý večer všem.
1: Ahoj,
2: čau. Na dráče, ahoj.
1: Máš jméno nějaký?
2: Luďa. Ahoj, Luďa, Luďa jméno mé. Já jsem z Rychnovska tady.
1: Tam se vám prohnalo taky pěkný vedro, nebo ne? Co?
2: No, dokonce takový dvě přepršky, jedna taková delší a konečně se tady dá dejchat.
1: Tak to je dobrý, když se dá dejchat, tak je to dobrý.
2: No, teď tady koukám, mám tady štus dříví, kdy to zpracuju, no, takovýhle věci, no.
1: Hele, to v tom vedru nedělej, to je opravdu na zabití,
2: Ne, já jsem starší člověk.
1: Tak, teď už, až se to sklidní, teď koncem týdne snad to bude lepší, tak už pak se do toho můžeš pustit do toho dříví a bude to dobrý v pohodě. No.
2: Mě by se teďka zajímalo, co dělá spousta byťáků, jestli seděj.
1: Hele, já si myslím, že seděj a popíjej třeba pivko nebo něco jiného, nějaký vínko a tak, no je to tak jako ideální nějaký relax večerní, no.
2: Teď jsem se vrátil z hospůdky, měl jsem tam ráda. Hele, teďka přemýšlím o tom, takhle, co se ještě nehrál na beatu.
1: No, tak co se nehrálo na beatu, tak já nevím.
2: No poslouchej, já teďka nejsem žádný lingvista, angličtinář, ale v devadesátkách, někdy v roce opravdu 90, zahynul ve vrtulníku, jmenoval se Steve Ray Vaughan.
1: Von, no jasně, Steve Ray Vaughan, no, to je bluesovka, no. klasik bluesovým kytary, to je jasný.
2: On, já si to pouštím na Dobrou noc a je to Taipan Ailey, nebo jak se to jmenuje?
1: No já nevím, co jak se jmenuje. Steve Ray Vaughan se jmenuje Steve Ray Vaughan, nebo jmenoval, že jo?
2: No, ale ta skladba Taipan Ailey, Taipan Ailey, ta je taková podmanivá, krásná, bluesová skladba. No,
1: to je dobře, tak a mám ji pustit, jo?
2: Kdyby to šlo.
1: Tak já zalovím v archivu a pustíme si ji, jo?
2: Hej, ty, pan Eli.
1: Dobře.
2: No a tak jako všem býťákům přeju, aby si tuhle tu přepršku užili krásně. Jo. Nějakým stylem.
1: Oni ty přepršky jsou jenom lokální, víš, to není celou
2: lokální, no, tak, přeju těm, kde ty lokální přepršky byly a těm, kde nebyly, tak přeju, aby byly.
1: Aby byly, aby přišli nějaký, no jasně,
2: tak
1: no.
2: Tak pěkný večer všem.
1: Tobě taky, měj se,
2: tak
1: čau,
2: ahoj. Tak
1: děkuju. Čau.
2: Ahoj.

0: Thank you very much.
1: Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: večeri u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ota Rádio Beat, halo.
2: Čau, Oťa, Floša, v Liberce, čau.
1: Zdar, Lošo, čau. Ty ještě Oťa, taky, jak to, no? Že nechodíš spát se slepicema, čověče, že ještě jsi zůru.
2: Dej pokoj, já jsem si schrupnul odpoledne.
1: Schrupnul? V tom vedru, jo?
2: No, teď, no, já mám chládem v chaloupce.
1: Aha, máš jako no. Kamenný zdi, jako šutry, to mají naši, hele, na chalupě.
2: Ne, je to stará roubenka, ne, tady bydlíme na stále, stará roubenka.
1: Jo, jo.
2: Zbořenina, no.
1: No. Jasně.
2: Jako vevnitř je trochu chládek, šlo to.
1: No, to je dobře, to je dobře, Lošo.
2: Ale
1: no.
2: O to, Oťa, v sobotu já jsem byl v Hradecky, na Hradecky Kristýně, kapela Dangar Seis,
1: no.
2: A natáhl jsem na sebe ten svůj nízký hábit, jako Noé, jo.
1: No.
2: Člověče, dlouhý rukáv, Richard Dangar Seis. To se nedalo. Já ho musel schodit, měl jsem s krátkým rukám. Teď se to zemělilo, jako zprasete. Ale hele, my, biblický bytosti,
1: jasně,
2: odovkách bytosti, my musíme něco obětovat.
1: Jasně.
2: Pro dobrou věc, aspoň teda pro mě dobrou, jo, nevím, jak pro ostatní. Jo. Užil jsem si to fajnově, jo, byli výborný, kapela, tyhle, no, bombový. Jo.
1: Aha.
2: Přestože jsem se potil, nějaký pivínko padlo, že?
1: Padlo, to je mi jasný, tě znám, no. Tak vím, že jo, to je jasný.
2: A bylo to fajn, moc fajn,
1: jo.
2: Já všem děkuju. Panouškům.
1: Hele, s tímhletím oblečením dlouhým, já jsem si z Egypta svýho času přivez takovej ten hábit, víš, jako že to normálně natáhneš přes sebe a máš to až dolů, až vyloženě na kotníky,
2: až na paty.
1: A ono, jako, protože pod tím seš vlastně úplně na ostro, že jo, tak ono to není úplně blbý, jako jo, když máš tyhle vedra. Oni jsou zvyklí tam takhle chodit v té poušti, v tomhletom. Tak to se dá docela, no.
2: Ono to tak ze spoda jemně protahuje, že jo.
1: Takový komín to udělá. Hele, komínový efekt, jenomže když jsou fakt tyhle ty vedra, tak ono jako komín, nekomín, hele, když ti to tam luftuje pořádně horký, tak to není, no, horkej fén, no, co ti budu povídat. Ale každopádně vím, že tohle mám doma, ne, že bych to nosil jako každý den do práce třeba nebo tak, ale jako vím, že to jako se dá v těch vedrech v tomhletom přežít, no.
2: Musíš sebou nosit pytel ledu nasekanýho, no,
1: to ti by... Hele, ale to dělám, když si jedu na dovolenou někam, když jedu do teplých krajin, což teda teď jsou teplý krajiny i tady, tak si normálně hážu do mrazáku takhle ty půl litrovky vody, aby to zmrzlo, a pak přes den, vždycky, když si ji vemu sebou, tak ona vlastně vydrží furt studená, protože se postupně jako taje, jo, ten led v tom. Že to se dá, takže to vydrží delší dobu prostě ledový, no. Takže tohle je taky varianta, pochopitelně.
2: Tak, přesně tak.
1: No, Lošo, co budeš tí, kysáky, věď nějaký asi, ne?
2: No jasný, ale šoupni tam domino.
1: Jsem
2: ho dlouho neslyšel.
1: Tak ho tam dáme, jo? No, a dobrý, jasný. Tak se měj, jo. Čau, ahoj.
2: Díky, taky, čau te byťáci, mějte se, ahoj Dangar Seis, čau.
3: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this, yeah.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Ota Rádio Beat, halo.
2: Výborně.
1: Výborně? Tak jo. A stlum si rádio, prosím tě. Stlum si to rádio, protože nám to tam bude výzdat. To není dobrý úplně. Jo. To bychom nemohli vůbec nic z toho použít. Jo, takže tak, no. Jo.
2: Už
1: je to lepší, povídej.
2: Povídej. No, já ti řeknu jednu věc. Udělali jste mi velkou radost, tím mám uchodkoma.
1: Jo.
2: Uchoborky bílý v původní verzi úplně špička.
1: No, já měl dilema, jestli nemám pustit jinou verzi, že jo, protože bych tady měl třeba ještě další, několik verzí, no ale nakonec jsem si říkal, že tahle bude jako akorát.
2: Jsou, já vím, jako já.
1: Jako maila Hlavsa to má nádherný, jako jo, a nebo třeba pak taky měl dobrý Ivo Pospíšil, ten vlastně byl původním členem Garáže, že jo, a ten taky to dělal dobře moc. No nic, povídej.
2: No, jasně, no, ale já jsem, víš co, já jsem ročník 59, jako jo.
1: Jo, jo, jo.
2: Jo, takže já prostě pamatuju tady tu klasickou muziku. A já vím, že jsou ty muchodkovi bílí, jako prostě v těch jiných verzích, ale tady tak, hej, to si mi fakt udělal radost, to bylo krásné.
1: To jsem rád, že jsem ti udělal radost. A co ti ještě dělá radost takhle jako v životě normálně, člověče?
2: Já ti to řeknu tak. Já jsem na muzice vyrostl, v podstatě na katapultech.
1: Jo. Takže Olda ti dělá radost?
2: No tak jako Olda je můj kamarád, dědek byl taky můj kamarád, jo, takže jo, to prostě tady v tom směru, ale když to vezmeš a vezmeš si ten věk, tak to je daný tou muzikou, jo.
1: No jasně.
2: Že my jsme někde v 15, 16, čaje, jo, rozumíš, tady ty zábavy vesnický a to, takže prostě tak, no.
1: Jasný.
2: Jo, a vyrůstali jsme třeba s nám se Slávkem Jandou, že jo, to zase.
1: Slávek, Abraxas, že jo, pak Jandim Band a tyhle věci, no, jasně.
2: Jasně. Takže v tom směru prostě, ale tady tím prostě tím původním, víš co, můžeš si pustit na deskách, nebo jo, já jsem měl tady spoustu desek, ale 24 přišla povodeň a všechny desky jsou prdeli a tohle, že?
1: Uplavali, jo, někam.
2: No, tak já jsem kousek od Opavy, že jo.
1: Jo. No se stane, no, že uplavou, no, tak hold. No hele, dobrý, a tak mi řekni, jak ty prožíváš ty vedra, jako jak jsi to dával? Dobrý všechno, zvlád to všechno? Ale nemáš klidu, nějakou újmu z toho?
2: Ne, klidu, jako já to prostě neřeším, já tady bydlím u řeky, jako když to vezmu, tak...
1: Skočíš do řeky, ochladíš se a dobrý zase.
2: Tak to ani ne. Mám tady výčep, mám tady jo. Nějaký... Vínko,
1: takže dodržuješ pitný režim, to je důležitý samozřejmě, to jako ve vyšším věku vždycky je potřeba dodržovat pitný režim.
2: Přesně,
1: jo, říkají dokonce, že nemusíš mít vůbec žízeň, ale pít máš pořád, jako jo, takže dobrý, já myslím, že v tomhle případě fajn. Jo?
2: To je hezký, no. Tak jako říkáš to dobře. Žízeň nemám, ale prostě pít potřebuji.
1: Tak, to je ono. To je jako velbloud. Hele, dobrý, co zahrajem? Chceš něco zahrát, nebo to necháme plavat tak nějak? Jako v řece.
2: Ale jestli bys mohl.
1: Tak možná bych mohl, povídej.
2: Jo, a znáš takový ty teď nevím...
1: Leze to z tebe jak z chlupatý deky.
2: Od kabátu
1: chceš něco. A co
2: no,
1: konkrétně?
2: A já si myslím, že to je blues špinavých fuseklí.
1: Tak já se podívám, jestli to tu najdu. Jo? Já úplně teda se přiznám, že všechny názvy písniček od kabátu neznám, ale jestli to tu najdu, tak ti to pustím. Jo?
2: A když ne, tak od Milana mi tam můžeš hodit košili.
1: Od Milana kterýho?
2: No, z kabátu.
1: Jo, Špalka.
2: Od Milana Špalka, tam je tak ta prostě ta košile, A ti se tím nedovedu přesně říct. Jo. Ale víš asi, o čem mluvím.
1: Je to těžký o tom mluvit, to je pravda. Hele, dobrý, tak jo, měj se hezky a čau, ahoj.
2: Čau, měj se.

0: večeri u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. Dnešní večer u Repráku, tady s vámi zdravím já jsem Ota Seman a přeji ještě pohodovou tu poslední hodinu, kterou máme před sebou dnešním večeru u Repráku, pondělí 29. června. Jenom připomínám svátek Petr a Pavel, takže máte komu gratulovat, já myslím, že tahle jména jsou celkem jasná, i když já se v tom nevyznám úplně, jo, ale vždycky vejvodák říká, že to má úplně jinak, tak nevím, možná to je nějak složitější. Nerozumím tomu. Každopádně, býťáci, co se týče našeho povídání, tak bavíme se o těch vedrech, který máme, doufám, že za sebou, i když dneska to pořád ještě bylo docela slušný, nevím, jak je tam teď večer. K tomu mi tady vlastně napsal Jarda, býťák Jarda píše, ahoj, já jsem kardiak, tak jsou pro mě ty hici úplně smrtelný, tak radši přes den nevycházím až večer. No, Jardo, já nevím, já mám pocit, že večer to není o moc lepší. Takhle, jako o kapánek, o chlupínek, jo, ale že by to bylo nějak extrémně lepší. Já se přiznám, že mi to večer taky nedělalo moc dobře v posledních dnech, tak snad už to bude teď lepší dneska, zítra, bude se to nějakým způsobem někam posouvat. No, Jarda by si přál pustit Miss Misery od Nazaretu, tak mu ji klidně pustíme a vám všem samozřejmě taky, protože já si myslím, že Nazareti udělají radost každému.

0: Večeri u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ota Rádio Beat, halo.
2: Dobrý večer, tady je Jana.
1: Čau Jani, ahoj.
2: Já bych řekla, že by se teďko v tuhle dobu docela hodilo vedro nad Prahou od Prokopa.
1: To by se hodilo. A ty jsi v Praze nebo jsi mimo Prahu, jako co se toho vedra týče?
2: Naštěstí, já mám v Praze byt, ale naštěstí přebývám u svého mužského, který bydlí na vesnici kousek na jihozápad od Kladna a má velkou zahradu. A dneska má svátek, protože je Petra.
1: Jasně. Jani, prosím tě, slum to rádio, protože nám to chytá trošku vazbu, jo? Ono to chce vždycky to rádio slumit, když voláme, jo?
2: Já musím jít na záchod.
1: Počkej, tak až zas tak úplně tyhle podrobnosti jsem nepotřeboval vědět, jako jo, že musíš jít na záchod, ale doufám, že ne z toho, že si se mnou povídáš. Seš tam
2: ne,
1: ještě?
2: Ne, jenom, že je to za rohem.
1: Výborně, tak hele, ty musíš být teda jako dobrá partie, když máš byt v Praze, jako jo? Ty jsi teda milionářka, jo?
2: No, já jsem milionářka a navíc jsem ročník 49 a narozeniny už jsem měla.
1: Jo. Tak to už jsi měla úplně, to máš úplně všechno, hele. Ty máš narozeniny jsi měla, ty už vlastně nepotřebuješ vůbec nic. Měla z narozeniny, máš byt v Praze, máš chlapa svýho, to si taky teďka sdělila, takže teď už ti chybí jenom ten Michal Prokop a tu písnička, že jo?
2: No, přesně tak, vedro nad Prahou.
1: No jo, tak si ho dáme, jo, vedro nad Prahou.
2: Já jsem stochám Praží na palici.
1: Jo.
2: A mimochodem, ta Godiva, která tam prchá na tom koni, no, tak to, když někdo neví, co to je, tak ať si to vygooglí.
1: To je dobrý
2: Lady
1: nápad.
2: Godiva.
1: To je dobrý nápad. Vygooglit si cokoliv. Ano, přesně tak. Jo, tak se měj hezky. Díky za tip. Měj se. Čau, ahoj.
2: Díky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: No, koukám na SMSky v rámci večerů u Repráku. Přišlo jich několik samozřejmě. A tady jedna za všechny. Filip píše: zdravím všechny dobrý lidičky. Je takové horko, že by to chtělo něco od Doors, Indian Summer třeba z alba Morrison Hotel. Dobře, tak aby jsme si dali něco z toho letního repertoáru, tak dáme si tohleto indiánský léto. Jdeme na to, tady jsou Doors.

0: vorvanej, protože právě mi spát nešlo v tom vedru, víš?
1: No mě právě šlo, právě to jsem se taky divil, a ještě, že jsem se přikryl, říkám, to, že to není možné, ani jsem se nepotil. Tady jsem to prospal celý víkend, paráda,
0: čuče, tady nějaká pránka. Jak se ti to povedlo, máš nějakou chladivou deku nebo něco takového?
1: No právě, že nemám to, to je právě, nevím, netuším, ale poprvé se mi stalo, že prostě z vedra jsem byl tak asi mrtvej, že prostě jsem lahal, chrápal jsem.
0: Jo, tak to mě překvapuje, to mě překvapuje, protože prospat tohle vedro, to už musel být opravdu výkon, takže patříš mezi rekordmany, jo, to je jasný.
1: To zase tak ne, ale jako upřímně tohle to jinak nefungovalo, jako žádné takové ty fígle se ventilátorama ledem a co jsem slyšel, co tam bylo na bítu, tak to to nefungovalo.
0: Jo, a máš jako zavřený okna, nebo máš otevřený okna, nebo ventilačku, nebo nějak jako, že, jako a bydlíš v nějakém třeba starým baráku, nebo novým, jak to máš?
1: Dobře, určitě. Takže bydlím v paneláku, v 7. patře, na vrchu úplně, kde ta střecha je rozpálená, venku je třeba 38 a tady je 35.
0: Jo.
1: A já usnu. Já to nechápu taky, no, ale prostě já...
0: Člověče, já věřím tomu, že ty bejt na místě třeba Jeníčka a Mařenky, tak usneš i tý bábě na lopatě, když by tě šoupala do pece. Jo.
1: Ale víš, že je to možný, abych ještě poučoval, jestli doleva, doprava.
0: Jo, jo. Ne, jako ty bys si prostě chrněl. Ty bys to prospal, ne, hele. No, bys uhořel a prospal bys to. Ne, to je neuvěřitelný. No. Ale jako, no, asi no, jo, tak. Asi máš nějaký zvláštní termoregulační systém v sobě. A,
1: no, nevím teda, ale... No,
0: a dělo se ti to už dřív, jako, že třeba si usnul jako a spal v těch velkých... Ono tak jako, není to tak běžný, jo, v těch našich končinách.
1: Ano, právě. Zaprvé, máš pravdu, že prostě to vedro není v našich kůčinách normální a stalo se mi teda poslední tak před 3 lety, ale to bylo na dovolené, to byly všichni na straně, že jsem celý den spal, jo, takže jo, je to prostě taková asi obrana organismu, že prostě lehni, spí, přežij to a potom, když bude večer dobře, tak vstáň a řekni, jo.
0: Je to hezká teorie, jakože co prospíš, to se nestalo, jo, tak, no. Takže vlastně pro tebe žádný vedra neexistovaly.
1: Jasně, ale potom je manželka, děti a všichni na straní. Prostě v tom směru, že táta byl prostě tak spál, a táta spí, nerušte ho. Kam já jsou? No, tak jsem spál, no.
0: To je varianta velmi dobrá, samozřejmě. Pokud tě někdo nepřijde budit a do toho vedra tě nevytáhne. No, tak jo, tak to je dobrý tip, možná se ho někdo chytí a třeba to zkusí zopakovat, no, ale jak dopadne, nevím, já do toho nepůjdu, protože já vím, že se prostě tím vedrem vždycky zbudím, jo. Ale já mám teda pozor, já mám docela jako systém takovej, že si napustím do vany ledovou vodu, tam vlezu a třeba klidně 20 minut, půl hodinky tam ležím a čtu si, jo, v té studené vodě. A jak promrznu, tak potom vlezu normálně pod deku a ta deka se chladí ode mě já jsem schopný pak třeba 3-4 hodiny v kuse spát, pak zase přijde to vedro. Jo.
1: Tak to je dobrý nápad nahoru.
0: Jo, takže to takhle dobré, to dělám já, no, abych to nějak přežil ty noci.
1: To by šlo, tak to zkusím taky přijít.
0: Jasně, horší je potom, když ti přijde účet za vodu. Ale to holce nedá nic, já, ono zase všechno má svý, když budeš mít klimatizaci, tak ti asi přijde účet za elektriku, takže prostě praště jako uhoď. Jo. Každopádně, jasně, chceš něco zahrát?
1: Je možný třeba, jestli tam máš gamarej nebo holovín nebo něco takového.
0: No, gamarej můžem dát, to víš, že jo. Jo?
1: Jestli máš do Winged Horse, neboli okřídlený kůň.
0: Tak ho tam dáme, jo, okřídlený o koně. Jo?
1: Výborně, to bylo super.
0: Tak jo.
1: Takže jo, to zkusím tvou metodu. Dobře,
0: měj se, čau, ahoj.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: Dobrý večer, tady je Luboš Holča.
2: Nazdar Luboši, čau, povídej, co máš na srdci?
1: Já mám na srdci to, jak jste se bavili o těch indech.
2: No.
1: Na těch kolech a jak jsi vzpomínal fyziku.
2: No.
1: Takže já mám jeden semestr sdílení tepla.
2: Ano.
1: Tam to teplo se šíří vedením, zářením a kondukce, konvekce, prouděním.
2: Jo, jo. Tak teď jsi nás vzdělal, jo? A teď nám to zkus přeložit do češtiny.
1: No, když se ty indové oblečou do tepelně izolačních oděvů.
2: Zimní bundy, ano.
1: Jejich vnitřní teplota je maximálně 37 stupňů.
2: Jo, fakt to funguje takhle?
1: No jasně, tak a se izolujou.
2: A nespotěj se, když jezdějí na těch kolech.
1: No dobře, ale když na ně svítí slunce a jezdějí v rozpálených 50, tak co je lepší? Jako.
2: No já to nevím právě, já jenom říkám, jo? Že...
1: Já jsem viděl film s pasáčkem, který v létě na sobě měl kožich.
2: A bylo mu dobře.
1: Mně to vůbec nedocházelo, protože ten kožich ho izoloval před venkovní teplotou 50 stupňů Celsia.
2: Čili ty nám všem radíš, že ve chvíli, kdy přijdou znova takovýhle vedra, máme sáhnout do skříně po zimních bundách a navlíknout se do nich.
1: Na slunci.
2: No jasně, když půjdu ven, tak se mám navlíknout do zimní bundy.
1: Jasně, protože si budeš udržovat svoji tělesnou teplotu.
2: A teď mi řekni, ty to děláš?
1: Já to nedělám.
2: No vidíš, tak člověče, takže ty do toho nejdeš. Já bych do toho taky nešel.
1: Ne, ale tady ty indové, je to jednoznačný.
2: Jo.
1: Jo, jako tutově se... jako izolujou od toho vedra venkovního. To jediný má jakoby důvod.
2: Jo, no tak hele, takhle, já jsem se s nima nebavil o tom, jo, ale až nějakýho uvidím, že má tu bundu zapnutou ke krku, že jak říkám, teď jsem o víkendu viděl asi 3 a ty měli rozepnutou asi 10 cm od krku, tak je vidět, ale... že už jim asi možná bylo trošku horko, jo, ale jestli
1: jako
2: to je
1: na problém... těle asi jim bylo dobře a u krku se nechali ovívat proudem.
2: Tyjo, tak teď jsi nám to vysvětlil a já jsem zvědav, jestli až ty vedra přijdou znova, jestli budu potkávat v ulicích lidi v zimních
1: kožichách,
2: kabátech, beranicích, s rukavicema, šálou. Ne, tohle u mě je ženský. Musím říct, že tohle obdivuju vždycky u ženských na podzim, když přijdou první mrazíky. Tak mě vždycky baví, jak ty ženský po tom létě asi tak nemají rádi tu zimu, přijdou ty první jako podzimní nějaký trošku mrazíky, tak ty ženský začnou vytahovat zimní bundy, dají si šálu, dají si čepici na hlavu, dají si rukavice, ale na nohou mají vždycky sandály a jsou na boso. Já jsem se na to ptal a bylo mi vysvětleno, že je to proto, že si většinou kupují na tu jednu sezónu ty nový sandály a protože v dalším roce už by ty sandály vyšly z módy, tak oni je chtějí donosit. Jo? Nevím, co je na tom pravdy, ale vždycky se tím hrozně bavím, protože si říkám, jestli z něčeho má být zima, tak je to od nohou. Ale to ty ženský vůbec neberou takhle.
1: No, tady, když vzpomněl tohleto, tak na vojně začínala zima 1. listopadu a 1. listopadu, ať bylo jakýkoliv počasí, tak jsme museli nosit zimní kabáty, ušanku a takovýhle.
2: Jasně, to bylo oblečení vzor a teď už nevím, 63, nevím, těžko říct, jako jestli si to pamatuju. 60 myslíš, jo? Já nevím, já si vím, že vždycky byl danej, že bylo prostě se...
1: Já už jsem nezažil kopřiváky.
2: Jo, v rozkazu vždycky vyšlo, jaký vzor oblečení máme mít na sobě, tak jsme potom podle tohohle rozkazu vždycky museli chodit. To je pravda, to si pamatuju taky. No, hele, každopádně ti děkuju za tuhle osvětu.
1: Ještě jedno řeknu, když někdo říká, že zatepluje barák, tak je to špatně.
2: Jo.
1: Protože on ho tepelně izoluje.
2: Aha.
1: Protože když bude dlouhodobě mrznout venku a vevnitř se nebude topit, tak se pak vyrovnají ty teploty za určitý čas. A když se venku oteplí, tak v baráku bude zima izolovaným tepelně.
2: Jasně. No takhle, takže jak
1: některý
2: říkám.
1: Některé baráky jsou zastuzený třeba.
2: Jo. Jak říkám, díky za osvětu, budeme o tom přemýšlet, máme dneska o čem teda přemýšlet, ty jsi nám nasadil brouka do hlavy a díky za to a teď nám řekni, jestli nám ještě nasadíš nějakou muziku do hlavy.
1: No tak dáme to na to pozejtří July Morning.
2: July Morning, dobře, tak ho dáme, jo? Měj se, díky, čau.
1: Taky, měj se, děkuju, hezký večer, ahoj.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. A to znamená, že startuje další v pořadí už 1611 v 11. A po třetí se podíváme na rádio. Nikoliv do rádia, ale na rádio. Tedy toto médium v textech písní. Dneska to nebudou žádné songy, které mají rádio v názvu, ale pěkně bude ponořené v textu písně ve smyslu, o kterém ten, který daný interpret bude zpívat. A hned na začátek to bude ten, který je povolený spolu s Keithem Richardsem. Jeho jméno je Mick Jagger. Rolling Stones a jejich I Can Get No Satisfaction z roku 1965 totiž, ku podivu, obsahuje taky rádio. Zpívá se tam o tom, že jak Mick jel v autě, tak z rádia se ozval chlapík a začal mu vyprávět nějaké naprosto nesmyslné příběhy. Takže tamto rádio hned najdete. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Rádio v rádiu pro ten dnešní večer otevřel Mick Jagger a Rolling Stones. I can get no satisfaction. A dalším songem, který má nějakým způsobem to rozhlasové vysílání, to rádio skryto v textu, je ten, který na albu John Dawson Winter III natočil Johnny Winter v roce 1974. A jmenuje se to Raised on Rock. Prostě vyrostl jsem, byl jsem vychován na rockové muzice. A dokonce v tom songu kromě rádia zmiňuje i několik jmen songů, které ho nějakým způsobem v mládí formovaly.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Začalo léto, které spíš trochu připomíná horoucí peklo, a my máme peklo s rádiem. Lépe řečeno 1611 v 11 a po třetí si povídáme o rádiu v textech písní. Zahájili jsme Satisfaction, potom Raised on Rock a tím třetím názvem songu bude Riff Raff, což je jedna z těch podstatných písní kapely AC/DC z alba Powerage, které vyšlo v roce 1978, a je to ještě nahrávka pochopitelně s Bonem Scottem. Tady se o rádiu samozřejmě zase zpívá, a to sice hned na začátku v první sloce. Viděl jsem to v televizi každý den a slyšel jsem to každý den v rádiu. I hear it on the radio. Pojďme si tedy poslechnout, jak to mají s rádiem australští AC/DC.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Všechny songy, které si dnes večer hrajeme, vlastně pocházejí z dob, kdy neexistovalo nic jiného nežli klasické frequency modulation vysílání rádia. Nic takového, jako máme dnes, jako je DAB, DAB+, satelitní vysílání, streamování, prostě nic takového nebylo. Jenom ty rádiové vlny. Někdy to bylo docela těžký takové rádio chytit. Heartache Tonight, to jsou Eagles z roku 1979, ukázka z jejich alba The Long Run. Je to taková příjemná oddychovka, pod kterou jsou podepsáni Don Henley, Glenn Frey, Bob Seger a J.D. Souther.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jak už jsme si řekli na začátku dnešního večera, žádná z těch písniček nemá to rádio, to rozhlasové vysílání přímo ve svém názvu, ale všechny o něm zpívají v textu. V případě té předchozí, tedy Eagles Heartache Tonight, tam to bylo až ve čtvrté sloce. To Joan Jett tato rozpálí pěkně hned na začátku. Ta totiž hned v první sloce zpívá Gonna Ride by the Stop and Shop with the Radio On. Prostě bez puštěného rádia nic. One.

0: 11.
1: V 11.
2: Rádio v rádiu pro ten dnešní pondělní večer na beatu 11 s číslem 1006 a to rádio už po třetí. Roadrunner Joan Jett nám dohrála, byla to ukázka z alba Good Music a my se teď podíváme na album, které taky pochází z roku 1986. Dostalo název číselný 5150 a natočili ho Van Halen. Summer Nights je tím dalším titulem, ve kterém se o rádiu skutečně zpívá. A to tak, že jsou to přímo ty letní noci a moje rádio.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: I can get no satisfaction. Raised on Rock. Refref. Heartache Tonight. Roadrunner. Summer Nights. Cože to mají všechny tyhle ty songy společného? No přece to rádio skryté v textu, protože doba, kdy tyhle ty songy vznikly, neměla žádnou jinou možnost, jak zpropagovat nějaký hudební kousek, než vysíláním, častým pravidelným vysíláním. DJové dělali hvězdy. Ale říci, že to je minulost, asi není úplně správné, protože rádio je tu pořád. Ostatně my jsme toho důkazem. Tím my nemyslím nás tady na rádiu Beat nebo jiných rozhlasových stanicích, ale i vy, kteří pravidelně posloucháte svoje oblíbené pořady na rádiu X nebo Y. Dalšími, kteří pro dnešní večer budou zpívat o rádiu, budou Poison z roku 1988. Jejich album Open Up and Say nese i píseň Every Rose Has Its Thorn.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: I v té další dnešní písni, která už je 8, se ku podivu zpívá o rádiu. Jmenuje se Led Clones a rádio je hned v první sloce. I heard them on the radio. Gary Moore a jako host, hostující zpěvák Ozzy Osbourne, tuhletu věc natočili na Garyho albu After the War v roce 1989.

0: jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Tak to byly s lehce zeppelinovským nádechem Led Clones Gary Moore a Ozzy Osbourne. V roce 1989 ještě chvilku zůstaneme s Tomem Pettym a jeho Heartbreakers. Ti totiž právě v tom roce vydali album Full Moon Fever a na něm i poměrně velký hit Running Down a Dream. A samozřejmě I Had the Radio, I Was Driving je i v téhleté písni, protože nejvíce se rádio poslouchalo a poslouchá v autě.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: V té další písničce se zpívá o chlapíkovi, který jede se svou holkou v autě a aby ji dostal do nálady, tak samozřejmě ji poprosí, aby něco naladila v rádiu a tak dál a tak dál. Prostě rádio je i takový seznamovací prostředek minulosti, samozřejmě. Let's Get Rocked a Def Leppard. To jsou ti, o které tu běží rok 1992 a ukázka z jejich alba Adrenalize.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A je tu finále té 1611 k 11. Je po třetí rádiová, po třetí si zpíváme o rádiu. Tedy ne my, ne já, ne vy, ale 11 interpretů, kteří tu dnes večer byli s námi. Tedy ono jich bylo zatím 10. Rolling Stones, Johnny Winter, AC/DC, Eagles, Joan Jett, Van Halen, Poison, Gary Moore, Tom Petty, Def Leppard. A tím 11. bude Robert Plant. Album Fate of Nations obsahuje písničku 29 Palms. A pochopitelně jako celý dnešní večer nemůže chybět to rádiové vysílání ani u Roberta Planta. Mně nezbývá, nežli vám říci tu svoji tradiční mantru, že Rádio Beat je tu s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemohu zapomenout na to, že za chvíli začne repríza Hard and Heavy. No a pochopitelně, než vám řeknu dobrou noc, tak vám taky povím, že další pondělí se na vás těším s další 11. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: Radio Beat.
1: Nebojím se říct, že až tak vlastně baladicky jsme odstartovali dnešní večer pravidelný nedělní tady na Beatu, u kterého vás zdraví Standa Rubáš a který se zove Hard and Heavy už drahně let. Ale museli jsme to udělat, protože tohle to, co dohrálo a čím jsme otevřeli to dnešní vysílání, no tak je z Brusu nová záležitost, singlová, zároveň taková v podstatě předznamenávající nějaké ty rozlučky spojené s kapelou Sinner, Mattem Sinnerem a celou touhletou německou kapelou, o který vlastně neříkám ani, že je rocková, ani, že je metalová, protože když si projdete jednotlivé písně, tak ona každá je trošku malinko jiná. Nicméně Leave It All Behind je právě nejenže nový single, ale taky nový videoklip z tábora těchhle těch Němců, a protože je to taková vlastně asi nejněžnější věc z těch všech, které mám připravené na dnešní večer, tak jsem si říkal, že by nebylo asi od věci, kdybychom tím celé to vysílání odstartovali. Co vám můžu slíbit na dnešek? No tak to, co vás nepřekvapí, tedy 4 hodiny pořadu Hard and Heavy s tím, že třetí má na hrbu Petr Korál a tu poslední potom Davy, že si dáme speciál, protože to Petr Korál vždycky dělá, a dneska to bude to nejlepší z roku 1991. A neb významné desky, které slaví 35 let od vydání v prvním díle, takže se z toho krásně dá odhadnout, že těch dílů bude samozřejmě několik, a pak taky slíbím Davyho, který bude uzavírat. Všichni už vyvěsili svůj playlist na web Rádia Beat, takže se tam můžete podívat a nebýt tedy překvapeni, když se teď za malou chvilku rozezní éterem Beatu finští Stratovarius.

0: Beatu.
1: Stratovarius na Radio Beat a potom taky Iron Maiden a jejich Lust for Words, to jsou ty další dvě, které máme teď aktuálně za sebou. S tím, že Iron Maiden jsou dost propíráni teď všemi možnými médii za svůj koncert ve Francii, ačkoliv jejich vina to v žádném případě nebyla, ale fandové tam byli malinko ochuzeni o zážitek z toho jejich vystoupení, protože si poslechli mnohem méně písní než třeba ti naši tady na festivalu Rock for People. Když totiž hráli minulý týden Iron Maiden v Paříži na La Défense aréně, tak před 37 tisíci lidmi si užili v podstatě asi 50 minut toho koncertu a potom všechno zhaslo a už to nenaskočilo. Aktuálně se řeší, co to vlastně způsobilo, protože nastal jakýsi blackout lokální, no a řeší se, jestli to způsobilo extrémní vedro, nebo jestli došlo k něčemu někde v rámci té sítě, anebo jestli to byla nějaká porucha, která to tam vykopla v rámci té elektrické instalace přímo na stadionu. To se zatím ve Francii vyšetřuje, výsledky z toho nejsou, nicméně Iron Maiden nebyli schopni dohrát ten svůj set tak, jak to měli vymyšleno, protože zkrátka bez elektriky Big Beat není, a tak vydali k tomuhle tomu i takové omluvné prohlášení. A když jsem čet těch hromady článků, co se vlastně odehrálo ve Francii, tak jsem si říkal, že není špatný nápad pustit je taky do vysílání rádia být v rámci Hard and Heavy, protože co si budeme povídat, železné pany není nikdy dost. Pojďme ale k další muzice, pojďme k další jedné čerstvé novince pro ty, kteří mají rádi právě takové ty heavykové melodické odnože a zároveň třeba i něco málo takové té tématiky okolo Tolkiena, protože to se spojuje třeba v novém singlu skupiny Ember and Dawn. A ta skladba se jmenuje Temptation's Gates.

0: být.
1: Finch Timbery and Dawn, jejich Temptations Gates a hned potom také italští Frozen Crown s písní The One. To jsou další dva kusy v rámci toho dnešního Hard and Heavy, které máme úspěšně za sebou a se kterými se můžeme posunout v tom playlistu dnešního Hard and Heavy dál. Už jsem to říkal, ale stejně to zopakuju, že pokud byste chtěli nebýt překvapeni tím, co je nachystáno na dnešní den a večer, takže to najdete na www.radiobeat.cz a stejně tak vede cestička i přes naše sociální sítě. Kdo se tam proklikne, tak ten se k playlistu dostane samozřejmě také. Tím pádem bude vědět, že tyhle ty dva singly nové, čerstvé, v tom uplynulém týdnu vydané jsou odškrtnutý, že si teď budeme hrát zase nějaké starší kusy, ale že těch singlů tady pro vás budu mít ještě docela dost v tom dnešním vysílání a možná, že budou některý tak trošku překvapivý. Co není překvapivé, je to, že se saxon stále drží po všech těch peripetích a má chuť hrát a vydávat a nahrávat, ale hlavně vystupovat živě. A tahle ta britská kapela teď aktuálně přidala ještě další koncerty do toho svého severoevropského, řekl bych, turné, takže jenom potvrzují to, co v rozhovorech říkali, že sice nějaké ty zdravotní komplikace už tam jsou, nějaké nemoci už tam byly, naštěstí to zatím vypadá, že všichni zasažení muzikanti ty svoje útrapy nějakým způsobem zvládají a choroby nějakým způsobem překonávají, no a rádi se vracejí na ta svá koncertní pódia napříč celým tím světem, což je vlastně fajn a já jim přeju, aby to vydrželo co nejdýle.

0: Radio B.
1: Saxonic Dambusters, kterou chcete-li to zařadit na nějakou desku, tak musíte vyrazit na to, která se jmenuje Carpe Diem. No, je to jedna z těch nejnovějších, je z roku 2022. O rok starší je potom deska jednoduše nenazvaná nijak a proto se píše, že Halloween od kapely Halloween, ta je z roku 21. A tu jsme hráli právě Best Time, tuhletu muziku a tuhletu skladbu, jednak jako připomínku teď už uplynulého rockerova rána, kdy jsme si povídali s Andy Derisem nejenom o 40. výročí kapely Halloween, ale zároveň pozvánky dopředu na festival Masters of Rock, kde právě Halloween v té velké partě oslaví tohleto svoje výročí a zároveň taky k poslechu beatu v příštích týdnech, protože vychází speciální halloweenské číslo magazínu Spark. No a máme slíbeno, že nějaké ty baliky přijdou i sem k nám do studia, takže se o ně samozřejmě rádi podělíme. Halloween je na beatu za námi, já vám ještě dlužím na oficiální beatový YouTube vyvěsit takovou tu reprízu povídání s Andy Derisem, to slibu na holý popek udělám co nejdřív, ideálně v tom následujícím týdnu. No a my se můžeme posunout k další muzice, která je připravená. Ten, kdo kouká na playlist, tak nemůže být překvapen, že to bude právě Ozzy.

Nejprve Ozzy Osbourne, samozřejmě jo, Hellraiser je právě ta skladba, která před malou chvilkou tady na Beatu dohrála. Kdo čte Beatový web, tak taky ví, že se na Ozzyho bude vzpomínat v Birminghamském muzeu, protože právě tam se přesouvá takový ten černý obří kožený trůn, na kterém strávil Ozzy v sedě ten svůj poslední obří rozlučkový koncert. Aby právě fandové měli důvod zaskočit do muzea, aby mu město a muzeo vzdalo hold, aby fandové mohli na Ozzyho vzpomínat. Tak pokud byste měli cestu v rámci svého putování třeba po Evropě právě tam, nezapomeňte se zajít podívat i na tenhle ten Ozzyho trůn. Třeba tam do budoucna pojedete, co já vím, i na koncert Flor Jansen. Ta totiž, tak jak bylo vyhlášeno, má pauzu s kapelou Nightwish, tam to nevypadá úplně, že by z nich mělo nějak v dohledné době vypadnout něco ohledně nějaké muziky či případně koncertu, i když pravda, můžou nás překvapit, ale zatím jsem nezachytil ani náznak tohoto, naopak, tak jak řekli, že nic dělat nebudou, tak zatím se zdá, že nic nedělají a tak se Flor může věnovat i muzice své, což konec konců už bylo slyšet, protože nový čerstvý single nazvaný Run tady na Beatu v Hard and Heavy právě teď dohrál. My se můžeme posunout dál. Prstem po mapě od Flor směrem na mnohem podstatně teplejší Brazílii, protože odtamtud je i kapela Angra, která nejen, že má ráda metalovou muziku, ale taky, jak se ukazuje, tak má ráda i fotbal. Určitě budete znát skladbu nazvanou Pra Frente Brazil, spojenou s FIFA World Cupem z roku 1970. No a právě tuhletu věc si Angra zase vypůjčila, aby ji po těch dlouhých letech připomněla a trošku ji přetočila do toho svého stylu. Takže pokud rádi cestujete po různých webech, tak třeba YouTube kanál kapely Angra by mohl být to místo, kde tuhletu verzi téhleté skladby jednoduše najdete.

0: beatu.
1: Angra, v tomto případě Right into the Storm, věc, kterou chcete-li hledat, hledejte ji tady prosím na desce Cycles of Pain z roku 23. Podstatně starší byla Metla hned potom Poor Twisted Me je alba Load z roku 1996. Já musím zrychlit to povídání, protože jsem nachystal na dnešní večer poměrně dost muziky a rád bych to celé stihnul podle toho plánu vyvěšeného na webu, Facebooku a Instagramu. Tím pádem teď musí přijít na řadu Metal Church. Co taky jiného?

Radio Beat. Tím jsme se krásně přesunuli přes tu celou a pojďme si říkat, že druhá hodina pořadu Hard & Heavy už je v plném proudu. A teď třeba aktuálně s kapelou česky řečeno Sabotáž, americky Savatage, zkrátka s touhletou partou. I ta se blíží. I ta jede sem k nám, pravda, bez Johna Olivy, ale jede sem k nám a vystoupit by měla na festivalu Rock Castle. No a právě o tom se muzikanti rozpovídali v uplynulém týdnu v rámci rozhovoru, jak si představují to evropské turné, co už mají za sebou, co mají ještě před sebou i jaké jsou plány do budoucna. No a sami říkali, že právě koncert v Pompejích doplněný o orchestr je něco, na co se velmi těší právě proto, že ten záznam z tohohle toho vystoupení se zatím tedy uchová tak nějak v archivech, ale protože ten koncert je výjimečný tím vším složením, takže plánují, že do budoucna by měl vyrazit taky někam do světa. A myslím si, že pokud vyrazíte vy na tuhletu partu třeba na Rock Castle, tak bych doporučoval si to užívat s úsměvem na rtech, protože ty záběry se pořizují samozřejmě v rámci toho turné průběžně a může se stát, že dřív nebo později se objevíte někde ve filmu právě o téhleté kapele, anebo v rámci toho živáku. Je totiž možný, že to muzikanti sestříhají, že to použijí v nějakých klipech a podobně, protože tohle to je třeba taky věc, kterou oni na těch svých cestách a vystoupeních řeší, že mají partu, která prostě tyhle ty záznamy pořizuje a sbírá.

Symphony X, jedna z těch starých skvělých věcí od téhleté kapely, opět mi to nedalo, abych v rámci přípravy dnešního playlistu sem nesáhnul po desce Underworld z roku 2015 a hned potom taky, byť vlastně živá, ale vlastně taky nová věc. Look What The Bats Dragged In je vlastně nový single, pod kterým je podepsán Wednesday 13, tak to je ta věc, která dohrála tady u nás teď aktuálně na beatu. Ten záznam, který jste mohli slyšet, tak je z loňského roku z festivalu Poland Rock, jenom tak pro jistotu, aby jsme všechny tyhle ty informace taky vyzradili do éteru, odkud jsem to vzal. Takhle vzal jsem to z toho singlu, který mi poslali, ale tam je to regulérně přiznáno. Máte rádi těšení se na nové věci, pak by vás, myslím, mohla zajímat i nová deska kapely Five Finger Death Punch. Jmenuje se Legacy, no a 31. července by měla jít do světa v rámci digitální emise CDček vinylů, pokud jste úplně ultra old school sběratele a potrpíte si na kazety, tak bude existovat i kazetová verze té nové desky kapely Five Finger Death Punch a ta bude vycházet 18. září. Tam je ten termín vydání malinko jiný. Ale s tím oficiálním vyhlášením téhleté desky přichází taky oficiálně další jeden nový single s ochutnávkou, který nese název De Oppresso Liber a zní takhle.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Už jsem mluvil o tom, že jedním z lákadel na Masters of Rock může být třeba vystoupení kapely Halloween, že jedním z lákadel na Rock Castle může být třeba vystoupení Savatage, no a jednou ze vzpomínek na už uplynulý plzeňský Metal Fest může být třeba vzpomínka na vystoupení kapely Anthrax. Měli jsme velkou kliku, takové řekl bych štěstí v neštěstí, že jsme si mohli užít ten koncert i s Charliem Benantem, kterému teda pravda v Plzni nebylo úplně do zpěvu, protože si užíval Virózu takovou tu echt pravou, jak říkáme u nás hezky česky, to znamená 40 horečky, nevidím, neslyším, hučí mi v hlavě. Přesto odbubnoval tady ten koncert fantasticky, často bylo v jeho obličeji možno vyčíst, že fakt jde na morál, že by nejradši padnul na záda a zůstal ležet, když člověk viděl, jak strašně mu je. Nicméně bylo to vlastně jedno z posledních koncertních vystoupení na nějakou dobu, protože v rámci toho aktuálního turné kapely Anthrax si Charlie Benante zranil ruku, no a tím pádem není schopen v tuhle chvíli bubnovat vůbec a musí být alespoň dočasně koncertně v sestavě kapely Anthrax vystřídán. Takže kdo jste tam byli, tak můžete říct, že jste byli právě pro tuhle chvíli na jednom z těch posledních koncertů. Pojďme si dát muziku další a zase muziku z kategorie těch zbrusu nových. Co říkáte?

Ano, tohle byla muzika tak trošku z kategorie zvané Ať se mládí vydovádí, i když pravdou je, že ani jedna z těch kapel nepatří mezi úplně takové, řekl bych, naděje být už nějaký pátek tady s námi jsou. Jak I Prevail a spolu s nimi tady taky Amira Elfleky, co by vzácný host, skladba Paradise, nový single, tak i třeba Killswitch Engage, tam můžeme smíle ještě, myslím, taky počítat, i když v jejich případě jsme sáhli po desce, která vyšla už v roce 2009. In a Dead World se jmenovala ta píseň, která je za námi, a my se od těchto těch mladých kapel, nebo těch kapel se takovým tím mladistvým přístupem ke skládání muziky přesuneme zase zpátky pěkně k těm oldschoolařům, kam jistě počítám já, ale věřím tomu, že i vy, třeba i kapely jako Sodom nebo

0: na Rádiu Beat.
1: Saddam, v jejich případě to byla Conflagration, věc, kterou najdete na desce Partizan z roku 2018. U Slayer jsme oprášili záležitost zvanou Diabolus in Musica z roku 1998. No a teď je před námi ten, jež se chystá až za rok, teda pravda, na dovolenou, a to je Nergal z kapely Behemoth. Ti aktuálně koncertují do podzima, toho mají docela dost jako v plánu, co musí odehrát, představit a užít si, ale když se Nergala ptali novináři na to, co přijde po tom podzimním turné, až to skončí, tak říkal nic. Není tam vůbec nic. Nejsou tam žádné aktivity, žádné rozhovory, žádné natáčení. Prostě a jednoduše Behemoth jedou, už jedou poměrně dlouho, do podzima to dojedou, no a pak nastává ticho a dovolená. A jak bude dlouhá, to se zatím vůbec neodhaduje, to se prostě samo uvidí. Takže pokud máte třeba do konce toho podzima šanci někde Behemoth vidět naživo a stali jejich fandové samozřejmě, tak doporučuji se na ně jít podívat, protože se může stát, že Nergalovi se zase zalíbí to volno, anebo že se začne zase na chvilku věnovat tomu svému dark country projektu, a nebo se zavře do studia a nějakou chvíli nebudete mít šanci se s touhletou kapelou vidět naživo a slyšet naživo samozřejmě. Spolu se my uslyšíme zase příští týden, protože Behemoth pustím, taky Cradle of Filth pustím a pak si půjdu po svých, už to bude na mých drazích kolezích, tedy speciálu Petra Korála, kde se bude vzpomínat na 35-leté nahrávky, no a taky Davem, který bude uzavírat dnešní vysílání Hard and Heavy. Mějte se krásně, býťáci.

Krásný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začala třetí hodina Hard and Heavy a začala Alicem Cooperem s slavnou skladbou Hey Stupid ze stejnojmenného alba z roku 1991. A nebyla to náhoda, protože jejím prostřednictvím začal první díl speciálu, který jsem nazval To nejlepší z roku 1991, aneb významné desky, které slaví 35 let od vydání. Ano, já tyhle ty výroční vlastně speciální